Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich syklek. Snad se chtěl modlit.

Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

0: Right.
1: He goes wild when I flip that dial.
2: Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na psání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Porovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

my good woman, my strong, aged in the world woman.

0: boy.
1: This is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenát. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám řeko sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, sedmý díl, sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí Točer a textoval Michail Prostějovský. Ten svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudona.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři, tam je Jessica Fletcher. Takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Sláma. Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co je s ním?
3: Nemáte močáka? Nebo aspoň rychlokvašňáka?
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho
3: sila. Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej. Striptease. Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: Já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
6: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Bčko.
5: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku. Dobrý den. A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
5: Ano.
7: Ale hlasuju pro dvojku.
8: Dobře. Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
5: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
9: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salovu, vás, Patriku.
5: Děkuju.
8: A je vás taky.
9: Bčko.
5: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
10: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
5: Petře, vidíte mi pod ruku.
8: Bohužel vidím.
5: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
11: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
12: Kde to je?
11: To je tam v Kamenném hvozdu.
12: Ježišmarja, tam taky striptýz?
11: Ne, tam se dělal Rothschilda.
12: Rothschilda?
11: Rothschilda.
12: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
11: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
12: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
11: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
12: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
11: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar. No,
12: pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
11: Dějete, vy nemáte šindel, chudáku malá.
12: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
11: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
12: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
11: Počkejte, ale vy máte střechu?
12: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupinu.
11: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
12: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
11: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
12: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
11: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
12: Vrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
11: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
12: Ty právě nemám, takže mi kape...
11: Na maják.
12: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
11: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
12: Starám se o fondy.
11: Děte, vy máte nějaký fondy?
12: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
11: No a co pak to došly?
12: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
11: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
12: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem to namočený až po krk.
5: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
8: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
5: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
8: Ano,
5: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
8: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
5: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
8: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
5: Nejsou i ti, co by to řídili, vybírali.
8: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře Salo?
2: Já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo. My tam hladověli. Plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren. Jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka. No co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaři a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když tam pídeme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom i vyšti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič. Ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny, myslím, že ano, něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800.
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory. Protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky no býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře,
5: jo,
4: děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze satských psychiatrických léčení, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satský, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No, prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat ty fialky a víno, no tak ty...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no
9: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
8: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no tak jsme neměli kdy pačte hned, jo, tohle to tak vše.
9: No jo.
8: No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně, u vás horko, tady máte snadý vlhko, pane, mě je zima jako psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
9: A děte.
8: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Teď tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, já prosím, tak se dostal.
9: No. Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, paši, to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak mi tady, jo?
8: Já si, pane, nemám
9: nic konečnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Naschledanou.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: A co voláte? Dobrý den po telefonu.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
2: Ano.
1: A hlasuji pro pana Nepila.
0: Tak, zklamu vás, bylo to málo hlasů.
1: Já jsem si to myslelo.
0: Ale je dobře, že jste mu dal hlas, děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Náhlovský, Šípa, Dvořák, závěrečná zkouška.
3: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na stráž mistr Snaživec.
4: Stráž mistr Konvalinka.
3: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
4: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
3: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
3: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
5: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
3: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
4: Pane
3: no.
4: Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl...
3: Chodník. Chodník, Konvalinka, chodník jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no. Dokonce, tady to vidíme ve všech materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
4: A to čilé, tak jako občas, no.
3: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
4: Kdo to napsal?
3: Tohle mi přepisovala manželka.
4: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
3: Dobře, je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi, chlapci, třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
5: Ano, pane majore.
3: Tak, pojďte.
5: Pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
6: No jo, celá babička.
5: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
4: 4 piva.
3: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
4: Promiňte, pane doktor, promiňte. Potíže, ale chlas mi jde, ten mi nejde.
3: Snaživec, pokračujte.
5: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore. Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
3: Kilometrů! Humoriáda.
0: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
2: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
0: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Správa rezerv půjčí cisternu na pitnou vodu třem obcím na Klatovsku. Stromy ve Štruncových sadech v Plzni procházejí důkladnou kontrolou. Aplikaci e-doklady čeká zátěžový test. A dnes bude jasno s teplotami do 30 stupňů. Pěkné čtvrteční ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Správa státních hmotných rezerv půjčí autocisternu třem obcím na Klatovsku, které mají kvůli suchu problémy se zásobováním pitnou vodou. Obce Rejštejn, Otín a Nezdice na Šumavě si z cisterny budou plnit své vodojemy. Kromě toho je správa v kontaktu i s dalšími obcemi. Uvedl to její předseda Pavel Švagre. Už dříve správa půjčila kontejner na vodu i do Jesenice na Rakovnicku a cisternu obci Přeclav na Klatovsku. Obrátit se mohou na správu starostové obcí. Poté stačí vyjádření vodoprávního úřadu a schválení ministerstvem zemědělství. Centrální plzeňský obvod objednal kontrolu stromů ve Štruncových sadech. Reaguje na nedávný pád stromu. Pracovníci správy veřejného statku města Plzně proto kontrolují stav ostatních dřevin pomocí tomografu, říká starosta centrálního obvodu David Procházka z hnutí ANO.
2: Tam, kde si nebudeme jistí, tak objednáme ještě takzvané tahové zkoušky, které potom to nebezpečí odhalí úplně přesně. Jde nám o to, abychom zachovali co nejvíce těch statných stromů, které plní jak biologickou, estetickou, tak samozřejmě i tu stínící funkci, ale zároveň, abychom zachovali maximální možné bezpečí jak dětí, tak kolem jdoucích.
0: Aplikaci e-doklady dnes čeká zátěžový test před podzimními komunálními a senátními volbami. Ve 13 hodin by se do ní měly najednou přihlásit desítky tisíc lidí. Stát chce předejít problémům z loňských sněmovních voleb, kdy e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Případné nedostatky, které dnešní test odhalí, chce Digitální informační agentura před volbami opravit. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orienta Czech přibývá například podnikajících žen na mateřské nebo rodičovské dovolené.
3: To jsou typické služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si mohou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf Superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villa 2-1. Od příchodu španělského trenéra Enriqueho v červnu 2023 získali už 13. trofej.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení mezi 10. a 11. kilometrem u Loděnice. Ve směru na Plzeň se pracuje a levý jízdní pruh je uzavřen. Jinak by vás zatím nic mimořádného zdržet nemělo, a to včetně dopravních nehod. I přesto buďte za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: zprávy a Andrea Samešová 5 minut po 5. hodině a za několik okamžiků už další téma. Z jednoduché opravy dokážou udělat několikahodinovou katastrofu. Pat a Matt letos slaví 50 let od svého prvního filmového dobrodružství. Jak vlastně vznikly, proč se původně jmenovali jinak a proč jeden z nich na několik let přišel o svůj červený rolák? To vám řekneme za chvilku. Přejeme hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: proč se v televizi vysílají reklamy?
1: Aby vydělali víc peněz.
2: Aby měli čím zabavit diváky, když tam je přestávka.
3: Aby si lidi to kupovali.
4: Aby lidi věděli, co bude v televizi.
5: Aby to přilákali lidi do krámu třeba.
6: Když třeba je nějaká novinka na jídlo, tak aby to lidi věděli.
7: Aby si to lidi koupili, aby měli to peníze.
8: Aby věděli, co se stalo.
9: Aby chodili do krámu ty věci kupovat.
10: Aby měli herci přestávku malou.
11: Aby lidi mohli dělat něco jiného.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň na hodinách 5 hodin a skoro 21 minut. Červené tričko, žlutý rolák a dva kutilové, kteří si vždycky poradí. I když většinou úplně špatně. Pat a Matt se poprvé objevili před 50 lety. Za jejich vznikem ale není jenom humor a animace. Do jejich příběhu zasáhla i normalizační cenzura. Ale i tu kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní i sály kin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Matt. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to nezasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zhruba 300 lidí přilákalo do hvězdárny v Rokycanech včerejší částečné zatmění slunce. S pomocí dalekohledů nebo speciálních brýlí mohli sledovat, jak měsíc postupně zakrýval většinu slunečního kotouče, přestože pozorování narušila oblačnost. Další částečné zatmění slunce bude v Česku viditelné příští rok 2. srpna. Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za 500 000 korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle kampusu Západočeské univerzity na Borech. Halu s kapacitou přes 2,5 tisíce diváků budou provozovat házenkáři plzeňského talentu. O sdílená elektrokola je v Plzni obrovský zájem. Lidé už najeli celkem 1 000 000 kilometrů. Systém funguje 5 měsíců a radnice na poptávku reagovala posílením flotily ze 300 na 400 kol. Provoz zajišťují plzeňské dopravní podniky ve spolupráci s městem a Plzeňským krajem. Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku plánují instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy obecních budov, konkrétně na kulturní budovu a objekt bývalé hasičské zbrojnice. Cílem je snížit náklady na energie. Vyplývá to z nedávno zpracované místní energetické koncepce a Českému rozhlasu Plzeň to potvrdil i nezávislý místostarosta Martin Řehoř. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glorie Manuele. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch. A ještě počasí, dnes bude v regionu většinou jasno, teploty do 30, na horách do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení mezi 10. a 11. kilometrem u Loděnice. Ve směru na Plzeň se pracuje, ale výpruh je uzavřen. A ještě do zítřka potrvá uzavírka na jižním Plzeňsku v úseku Chotěšov-Kotovice. Důvodem je oprava vozovky, i tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, které slovo za pár minut zaměstná kolegu Romana Stupku?
3: Je to označení pro špatné literární či filmové dílo. Horší už to asi být nemůže.
2: Tím slovem je škvár, tak si počkejte na dnešní slovíčkaření, bude to za chviličku. Hudební program zajistí Lucie a taky Olympik. Přejeme hezký den, 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Škvár. Je to označení pro špatné literární či filmové dílo. Horší už to asi být nemůže. A nás bude zajímat, jestli má něco společného se škvárou, tedy se spečenými pourovitými kusy popela, jak to vidí etymolog Jiří Rejzek. A tady můžeme jednoznačně říci, že má. Dokonce dokážeme docela přesně určit, jak to vzniklo. 31. května 1836 vyšla v časopise Česká včela kritika, v níž Jan Slavomír Tomíček o jednom díle doslova píše, že jest škvára, která z vymřelé sopky mezi květiny padla. Chtěl tak vyjádřit kontrast mezi nádhernými květy a nevzhledným odpadem. Asi byste neuhodli, na koho tahle přísná kritika mířila. Na v současnosti už přímo modlu české poezie Karla Hynka Máchu a jeho nejslavnější dílo Máj. Ale abych se ještě vrátil k etymologickému původu škváru, potažmo škváry, jazykovědci mají za to, že tu jde o zvukomalbu, o zvuk škvr při škvaření sádla.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: čtech pro volný čas vás pozveme mimo jiné na pohádku Brémští cirkusanti anebo koncert Dana Barty. To všechno ještě do 6. hodiny.
1: Počasí.
0: Ve 6:45 se od nás dozvíte, že v regionu dneska bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biometeorologická zátěž střední na stupni číslo 2.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 50 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na nádvoří Depo 2015 v Plzni můžou rodiny s dětmi vyrazit od 16 hodin na pohádku Brémští cirkusanti. Pohádka o starých a zdánlivě nepotřebných cirkusových zvířátkách divadla Šapito je vhodná pro děti od 3 let a vstupné je dobrovolné. Rodinné kino u Matoušů v Plzni Volevci propojuje génius loci venkovského stavení a podvečerní promítání pro rodiče a děti. Od 19 hodin v útulné stodole můžete shlédnout francouzský animovaný film Tajemství síkorek. Večer na nádvoří plzeňského Prazdroje bude patřit plzeňské rockové kapele Palice. Koncert začíná ve 20 hodin a je součástí letního hudebního programu Pivovaru. Za hudbou můžete vyrazit také k Hracholuské přehradě, kde v kempu Keramika zahraje kapela Venda Gang. Tanečně laděný koncert tam začíná v 19 hodin. V Horažďovicích pokračuje hudební festival Otakara Ševčíka. V secesním sále hotelu Prácheň se představí účastníci Ševčíkovy akademie v rámci akademického koncertu číslo 3. Začátek je naplánován na 11. hodinu. Festival pokračuje i ve večerních hodinách koncertem zpěváka Dana Barty a kontrabasisty Roberta Balcera. Tato sestava se na pódiích objevuje jenom vzácně a v Horažďovicích společně zahrají od 20 hodin v Atriu zámku. Tak hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Částečné zatmění slunce sledovali na hvězdárně v Rokycanech stovky lidí. Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu. A dnes bude jasno s teplotami do 30 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Zhruba 300 lidí přilákalo večer do hvězdárny v Rokycanech částečné zatmění slunce. S pomocí dalekohledů nebo speciálních brýlí mohli sledovat, jak měsíc postupně zakrýval většinu slunečního kotouče. Přibližně ve 20 hodin chvíli před maximálním zatměním, ale pozorování narušila oblačnost. I přesto byl ředitel hvězdárny Michal Rottenborn s průběhem večera spokojený.
5: Já bych řekl tak 85% spokojenost, protože zhruba na dobu 10-15 minut nám to zhatila oblačnost. Ale jinak si myslím, že to proběhlo tak, jak mělo. Příroda fungovala, zatmění nastalo.
4: Další částečné zatmění slunce bude v Česku viditelné příští rok 2. srpna. Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za 500 000 000 korun. Město už vybralo dodavatele stavby a vznikne u kampusu Západočeské univerzity na Borech. Velkou halu s kapacitou přes 2 500 diváků budou provozovat házenkáři plzeňského talentu. Podle primátora Romana Zarzického z hnutí ANO už město podepsalo smlouvu se zhotovitelem. Hala bude také domácím zázemím pro plzeňský futsal. Více než 700 darovaných kabelek a tašek pomůže dětem v náhradní péči. Lidé je nosili na sběrná místa v Plzni, Rokycanech, Dobřanech, Přešticích a Klatovech. Teď bude následovat benefiční bazar. Příští týden ho uspořádá Diakonie Západ v plzeňském depu v rámci festivalu na ulici. Výtěžek půjde na terapie pro děti s traumatickými zkušenostmi, říká Martin Bečan z Diakonie Západ.
6: Výtěžek chceme tentokrát použít na odborné terapie pro děti z náhradních rodin. Mnohé z nich mají za sebou velmi náročné zkušenosti a odborná a dlouhodobá péče jim pomáhá tyto zkušenosti zpracovávat a zároveň podporuje rodiny, které o ně pečují.
4: Benefiční bazar se uskuteční 18. a 19. srpna. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Dva lidé by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
7: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichoskavková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
8: Ta změna těch metrů čtverečních to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
7: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
9: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn,
7: ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalová Sparta přišla o svého kapitána. Lukáš Haraslín zamířil do saudsko-arabského Al-Fatí a své působení v Praze uzavřel emotivním vzkazem fanouškům.
10: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domovom. Nie len pre mňa, ale pro celou mou rodinu.
4: Haraslín přišel do Sparty v roce 2021. Pražanům pomohl ke dvěma mistrovským titulům. V lize odehrál 131 zápasů a dal 47 branek.
0: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o dvojka střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem se ve směru na Rozvadov pracuje, provoz je zúžen na dva jízdní pruhy. V Nýřanech na Plzeňsku je kvůli stavebním pracem uzavřená Havířská ulice a v Plzni buďte opatrní na křižovatce Dobřanská univerzitní, která prochází rekonstrukcí. Práce by měly skončit až koncem letošního roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Čtvrtek 13. srpna, na hodinách máme 5 minut po 6. hodině, přejeme vám příjemné ráno. Obhájci českého stříbra futsalisté Plzně míří do Polska, kde zakončí třetí týden letní přípravy dvěma přátelskými zápasy s týmem Bialsko-Biala. Za chvilku zamíříme za služebně nejstarším hráčem v kabině Interobalu Dušanem Kinstnerem. Tak si na to rozhodně počkejte a co se týče našeho hudebního programu, máme pro vás Damians, Karla Zicha, ale také Evu Farnou. Tak přejeme hezký poslech.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 13 minut. I dneska pro vás máme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall for more than a year. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte, ten seren. A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: V Plzeňském kraji je aktuálně jasno, teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 8 do 11 stupňů Celsia, v údolích kolem 6 stupňů, v mrazových kotlinách na Šumavě se teplota pohybuje jenom kolem nuly. No a co nás čeká přes den? To od nás uslyšíte za chvilku.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňští meteorologové na dnešní den slibují slunečno a teplo. Podrobnosti si poslechněte v 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude většinou jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:24, futsalisté Plzně míří do Polska, kde je v pátek a v sobotu čekají dva přípravné zápasy s partnerským klubem Bialsko-Biala. Po odchodu dvojice Michal Holý Tomáš Vnuk je teď služebně nejstarším hráčem v kabině Interobalu, 28-letý Dušan Kinstner. Nejen o jeho nové roli v kabině si s ním povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kolikátá? Už je to letní příprava pro Dušana Kinstnera. Máte to spočítané? 9., 10., 10. týmem?
2: Asi to bude, no, nějaká 10. příprava, no. Půjčel jsem začal v 17. no. A po roce jsem šel do Ačka, takže to byla nějaká 10. příprava.
1: Po odchodu Tomáše Vnuka s Michalem Holým se dá říct, že jste služebně nejstarším hráčem v kabině Interobalu. Co to s vámi dělá, když si to takhle uvědomíte?
2: Já to, že už jsem starý hráč, když to vemu. A jinak to se mnou asi nedá nic, no. Teď bude na mě větší zodpovědnost, abych nějak tu kabinu kočíroval já, plus Lukáš Křivánek a Adam Knobloch, to bude na nás, aby jsme ty mladí nějak vedli.
1: Co jste se třeba naučilo od Michala Holého nebo Tomáše Vnuka nebo dalších person, působili tady Lukáš Rešetár, Michal Seidler a další, se kterými jste hrával?
2: Naučil jsem se hlavně hrát futsal, že jo. Skoro celou dobu jsem hrál tady s těma třema v lejně, takže ty mi předávali hodně zkušeností, což teď budu chtít předávat já tady těm mladším.
1: A co se týká třeba proslovu v kabině, tak tam taky nějaká inspirace byla?
2: No, Michal Holý ten moc nepovídal a Tomáš Vnuk občas něco promluvil, takže spíš od Tomáše nějaký ty proslovy. Vždycky, když jednou za čas nějaký měl, tak to stálo za to, no.
1: Změní se teď hra Interobalu po odchodu těchto zmíněných zkušených reprezentantů?
2: To je spíš otázka na Péťu Kozára, na trenéra, ale myslím si, že se to trošku změní, no, že to bude víc běhavý, jakož budeme sami mladý, takže to bude spíš hodně agresivní, běhavý a hodně rotující.
1: Změnil se systém ligy, vlastně se zredukoval počet účastníků na 8. Přispěje to ke zkvalitnění české nejvyšší futsalové soutěže?
2: To je otázka. Jako myslím si, že ta liga letos bude hodně vyrovnaná. Myslím si, že to bude třeba o 5 týmech. Jako s Krodimi odešli lidi do Brna, takže Brno bude silný, Ústí bude silný a jako každý rok Liberec je silný, takže si myslím, že to bude o 5 týmech.
1: Takže letos bude tím hlavním úkolem dostat se do té horní čtyřky, která pak bude hrát nadstavbu mezi sebou a budou tam kvalitnější zápasy pravděpodobně.
2: To určitě, ale naše ambice jsou furt nejvyšší, takže my určitě budeme hrát letos znova o titul a uvidíme, hned první kolo máme Chrudim, tak uvidíme, to nám asi hodně ukáže ten první zápas, no, jaký budou naše ambice, jaký budou naše cíle, ale jak říkám, budeme chtít hrát určitě o titul znova.
1: Naposledy to nevyšlo, z 1-3 jste prohráli to finále s Chrudimi, tak jak dlouho vy osobně jste se třásal to zklamání po finále?
2: Trvalo to dlouho, no, hodně mrzlo ten druhý zápas, když jsme vedli 1-0, tam si myslím, že kdybychom to zvládli, tak to finále zvládneme my vítězně, takže to mě hodně mrzlo, protože to bylo po mojí chybě, takže to jsem si hodně dlouho vyčítal.
1: O to větší motivace do té nové sezony, Chrudim se sadit a po 3 letech vrátit Plzni titul.
2: To určitě, chtěl bych, mám to jako cíl, vyhrát ten titul, zvednout ten pár znovu nad hlavu.
1: Popisuje Dušan Kinstner, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň chce od září posílit spoje MHD k fakultní nemocnici na Lochotině. Přibýt má nová trolejbusová linka, která pojede ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Náklady vyjdou na zhruba 8,5 milionu korun. U okresního soudu v Plzni dnes pokračuje líčení s bývalým důstojníkem STB Václavem Česákem. Obžalovaný je za zneužití pravomoci úřední osoby za nátlak vyvíjený v 80. letech na signatáře Charty 77. V Klatovech dnes začíná série večerních divadelních prohlídek města. Diváky se známí z historií Klatov a významnými obyvateli. 10. ročník se zaměří hlavně na úsměvné události. Podle informací města se prohlídky uskuteční během 3 večerů, kromě dneška ještě zítra a příští pátek. Lidé se dnes mohou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží více přihlášených uživatelů najednou. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. A ještě počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30. Na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Silničáři začínají pracovat na silnici 1/22 u Horažďovic a dnes se pracuje také na silnici 2. třídy v úseku Hlavňovice Velhartice na Klatovsku, kde se opravuje vozovka. Projíždějte oběma úseky opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V kolik hodin vstává Osmany Lafita? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host a pár podrobností uslyšíte za okamžik. Na hodinách máme 3 minuty po půl sedmé.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové módní návrhář Osmany Lafita. Dozvíte se například i to, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nožní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, které se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Celý rozhovor s Osmanem Lafitou si poslechněte po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Bez zpravodajství se neobejde prakticky žádná ze stanic Českého rozhlasu. Pravidelné zprávy dvakrát denně začal Radiožurnál vysílat přesně před 100 lety. My si to připomeneme v dalším díle našeho týdenního seriálu Rozhlasové stovky. A to ještě do 7. hodiny.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 44 minut. Hanna Curtisová z Chebu, ta se původně věnovala marketingu, ale před 13 lety se rozhodla změnit životní cestu a pustila se do korálkování. Dneska už známá výtvarnice vytvořila unikátní šaty, složené z více než 500 000 korálků o hmotnosti 13 kilogramů. Do jejich výroby se zapojilo přes 200 korálkářek z České republiky, Itálie, Polska a Slovenska. Autorka celého nápadu Hanna Curtisová bude naším dnešním dopoledním hostem, tak si rozhovor poslechněte po 10. hodině. Počasí. V plzeňském kraji dneska bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia, slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do 7 hodiny nám zbývá 10 minut, přejeme vám příjemné ráno z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou. Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
2: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
1: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
2: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
4: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
1: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
4: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
5: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
1: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
6: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
4: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
7: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
1: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasat

0: Patrná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
1: Soudruh Muammar Kaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Sdílená elektrokola ujela v Plzni už milion kilometrů. Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku mají zpracovanou místní energetickou koncepci. Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech spotřebují tisíce litrů na zalévání zeleně. Jasnost, teplotami do 30 stupňů, takové dnes bude v regionu počasí. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. O sdílené elektrokola v Plzni je obrovský zájem. Lidé už najeli milion kilometrů. Systém funguje 5 měsíců a původní flotila 300 kol se už zvýšila na 400. Provoz zajišťují plzeňské městské dopravní podniky ve spolupráci s městem a krajem. Na další sezónu se počet kol ještě navýší, říká náměstek primátora Aleš Tola rozhodnutí stan.
3: Ta služba se setkala se zájmem, který jsme úplně neočekávali, ale těší nás to. Ta služba má velmi snadné ovládání, ten systém přilož kartu a jeď. Ten extrémní zájem se projevuje i nedostatky kol na některých stanicích a většími nároky na jejich servis a snažíme se tomu teda předejít tím navyšováním jejich počtu.
2: Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku plánují instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy obecních budov, konkrétně na kulturní budovu a objekt bývalé hasičské zbrojnice. Cílem je snížit náklady na energie. Vyplývá to z nedávno zpracované místní energetické koncepce. Pokračuje nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř.
4: Momentálně připravujeme fotovoltaickou elektrárnu na střechách obecních budov. Čekáme na vyjádření statika, tak aby jsme věděli, jak moc můžeme zatížit ty střechy. A proto tento projekt dokládáme trošičku až na realizaci na příští rok, tak abychom měli jistotu, že to tam půjde.
2: Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i ženy, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů. Vedlejší podnikání mohou využívat například studenti, důchodci nebo právě rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Až 25 tisíc litrů vody spotřebují lázeňské lesy a parky v Karlových Varech na zalévání květin i stromů a keřů v centru města. Kvůli suchu musí výjíždět cisterny každý den. Zálivku potřebují i rostliny, které se dříve v podstatě zalévat nemusely, říká zahradnice Monika Jarošová.
5: Pro představu, loni jsme trvalkový záhony, kde jsou teda převážně suchomilné rostliny, zalívaly přes tu sezonu asi tak jedno, jinak to opravdu vydrží, funguje to, jsou zamulčovaný štěrkem, ovšem letos už vlastně od minulého týdne zaléváme a i tak nejeví jako známky úplně jako dobrý kondice, takže tam už nám vzniká problém.
2: Třeba na zalití jednoho stromu je zapotřebí až 70 litrů vody.
0: Sport.
2: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil 5. Na znakařské dvoustovce mu k zisku medaile chybělo téměř 0,5 sekundy. To Barbora Sémanová postoupila do finále kraulařské dvoustovky nejrychlejším časem.
6: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost, a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a bio 2, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
0: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 platí omezení mezi 100 a 110. kilometrem, pracuje se ve směru na Rozvadov a vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Na hlavním tahu 1/22 u Horažďovic se dnes provádí práce údržby a pracuje se také na silnici druhé třídy v úseku Hlavňovice Velhartice na Klatovsku. Tam se opravuje vozovka, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 300 lidí, ale také Hurvínek s celou svou dřevěnou rodinou sledovali včera večer částečné zatmění slunce na hvězdárně v Rokycanech. Byli jsme u toho.
9: Teď nevidíme nic, co se stalo. Teď je ta chvíle, kdy to má všechno být na maximum.
10: Ano, přišel nám tam mrak. Příroda zasáhla tohle, bohužel nejsme schopni nikdy ovlivnit.
9: Otvora.
10: Ano, přesně tak, no.
8: Z reportáže Lukáše Miloty za pár minut uslyšíte víc. Do té doby Michael Jackson, Petr Novák a taky Elan. Dneska je čtvrtek s datem 13. srpna 2026. No a na hodinách tam máme aktuálně 5 minut po 7. hodině. Hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Dokázali byste přebalit mimino? Na to se za chvilku zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Doporučení. Když jdeš měnit plínku mimču, nikdy přitom nepij limču. Mohl by ti z rovinka malý kousek hovínka, což tak v mžiku může být, pošramotit apetit.

0: Dokázali byste přebalit mimino?
1: Jo, dokázala.
2: Možná jednou.
3: Asi by mu ale smrděly plinky. Já bych to zvlád, ale potřeboval bych jeden kolík a nůž, aby se mě mohl rozříznout.
4: Já bych spíš místo toho nože bych si vzal plynovou masku.
5: Já bych jsem to raději nedělal, ať to dělá moje žena.

0: Ještě 5 sekund a bude 7:45. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Hlásí se meteorolog Ivo Bouman, tak co nám dělá počasí? Dobrý den i vám.
2: Dobré ráno, tak počasí nám nedělá nic nového, protože obloha je jasná, sluníčko svítí a už je zase celé, pokud dobře vidím na východní stranu. No a teploty, ty jsou v poměrně širokém rozmezí od 6 do 7 stupňů až po 13 stupňů Celsia, takže záleží na tom, kde přímo jste, je to takové nerovnoměrně rozložené.
0: Sluníčko svítí, stěrače nestírají, nemají k tomu důvod, bude tomu taky přes den?
2: Bude tomu taky přes den, sluníčko bude svítit po celý den z jasné oblohy, nebo skoro jasné v nejhorším případě. Teploty odpoledne vystoupí na maximální hodnoty mezi 27 a 30 stupni Celsia. Na horách bude od 23 do 26 stupňů. Vítr bude vát jen slabý, buď proměnlivý, anebo odpoledne od severovýchodu či východu.
0: A my děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 7 hodin a skoro 20 minut. Hned dva důvody podívat se na oblohu nabídly uplynulé hodiny. Možná i vy jste v noci pozorovali padající hvězdy, tedy přesněji meteory zvané Perseidy. Už večer pak bylo možné v Evropě sledovat zatmění slunce. Třeba ve Španělsku úplné, u nás částečné. Při pohledu z Česka při něm měsíc zakryl většinu slunečního kotouče, ze kterého zůstal jenom srpek. Nasledování zatmění zvala třeba hvězdárna v Rokycanech. Pohled na mizející slunce tam přilákal 300 lidí.
1: Před hvězdárnou v Rokycanech je fronta, všichni jdou se podívat na částečné zatmění. Já tady ve frontě stojím s kým?
2: Luděk.
3: A Mateáš.
4: A Vojta.
1: Odkud jste, chlapi?
2: Já Osek u Rokycan.
3: My jsme z Plzně. My nemáme ty brejle, takže doufám, že tady bude třeba nějaká projekce.
1: A těšíte se na to, Luďku?
2: Moc.
1: Mateáši?
3: Jo, hodně.
1: Po zaplacení vstupného tak můžu jít k prvnímu dalekohledu.
4: Vpravo dole, tak už je vidět, že nám sluníčko začíná mizet. Už jo. Se tam nasouvá měsíc.
1: Už to vidím, jak to začíná ukusovat měsíc. Tak jo, děkuju. Se spoustou lidí se na zatmění přišel podívat i kdo?
5: Hurvínek.
1: Hurvínek.
5: Hurvínek.
1: Ten letos oslavil stovku.
5: 100 let od prvního vystoupení.
1: Říká mi tady pracovnice Muzea loutek v Plzni Veronika Plachá. Myslíte si, že už někdy nějaké zatmění viděl?
5: Asi ano.
1: Vzhledem k jeho věku.
5: Ano. A dokonce jsme dneska zjistili, že uvidí za pár let i úplné zatmění.
1: V roce 2135, ne? Nebo kdy? Pokud ho nesežere červotoč. Teď už jsem v kopuli, kde dalekohled přenáší obraz sem na bílou plochu. U toho dalekohledu tady sedí Karolína.
4: Ono se technicky nejedná o zatmění, ale jedná se o zákryt.
1: Takže měsíc se nasouvá mezi Zemi a Slunce. A kolik procent zakryje?
4: Zakryje přibližně 90.
1: Teď už jsme na střeše hvězdárny, na terase, kde lidé sledují zatmění přes dalekohled, nebo brýlemi, nebo přes různá skla. Můžu se vás dobrý den zeptat?
6: Aha, Petr.
1: Vy tady sledujete přes co?
6: Obsluha mi půjčili nějaké, asi z rentgenu je to.
1: Můžu se, Petře, podívat s vámi, aspoň kousek? Já totiž brýle žádné nemám, tak jenom jestli můžu... Opravdu vidím, jak nám sluníčko mizí na chvíli. Tak jo, děkuju. Odkud přijela Markéta?
5: Z Kašperských hor.
1: Až Kašperský hor, to je docela dálka ze Šumavy.
5: Jak se to veme?
3: Ano, tak jsme asi dokoupili.
1: Mirko, vy jste tady u monitoru, který přenášel obraz dvou dalekohledů a teď nevidíme nic, co se stalo. Teď je ta chvíle, kdy to má všechno být na maximum.
3: Ano, přišel nám tam mrak. Příroda zasáhla tohle, bohužel nejsme schopni nikdy ovlivnit.
1: Potvora.
3: Ano, přesně tak, no.
1: Pan Pavel z újezdu u Svatého kříže.
7: Bohužel tam nějaký mrak a nevidíme nic, no, ale škoda, ale viděli jsme aspoň ten začátek. A jsme rádi, že jsme tady, no, že to můžeme vidět.
1: A jak je s večerem spokojený ředitel hvězdárny Michal Rotenborn?
8: Já bych řekl tak 85% spokojenost.
1: Úplného zatmění slunce v roce 2135 se dožije asi opravdu jen ten Hurvínek. Šanci vidět další částečné zatmění slunce ale máme, protože bude už příští rok 2. srpna. To bude slunce zakryté z 50%. Z Rokycan Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Sušice získalo dotaci na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly. Národní sportovní agentura ji podpořila dotací ve výši 30 milionů korun. Podle informací města by měla být stavba za zhruba 190 milionů korun hotová ještě letos a sloužit bude sportovním oddílům, školám i veřejnosti. V Plzni je obrovský zájem o sdílená elektrokola. Lidé už během 5 měsíců najeli 1 000 000 kilometrů. Provoz zajišťují plzeňské městské dopravní podniky ve spolupráci s městem a Plzeňským krajem. Aktuálně je k dispozici 400 kol od příští sezóny, plánuje ale město jejich počet znovu navýšit. Správa státních hmotných rezerv půjčí autocisternu třem obcím na Klatovsku, které mají kvůli suchu problémy se zásobováním pitnou vodou. Obce Rejštejn, Otín a Nezdice na Šumavě si z cisterny budou plnit své vodojemy, uvedl to předseda správy Pavel Švagr. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu ale nejsou na to věznice připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glorie Manuel. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch. A ještě počasí dnes bude v regionu většinou jasno. Teploty do 30, na horách do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 těsně před Prahou. Na prvním kilometru srazila se dvě osobní auta a tvoří se kolony. A silnice se dnes opravuje na Plzni severu v ostrově u Bezdružic v části obce Pláň. Jedná se o silnici 2/201. Buďte proto opatrní.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dopravní úzel v Nádražní ulici v Kazmějově propojí vlakovou a autobusovou dopravu. Černošínskému památníku padlým v první světové válce je 100 let. Obnoven byl před 25 lety. A původní zámecká knihovna je po desetiletích zpátky na zámku Bor. Víc povíme za chvilku v rubrice O čem se píše. Přejeme hezký čtvrtek.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Vím, že si mazel, pošeptala 40. minuta 7. hodině a už se spolu tulí na hodinách.
1: O čem se píše?
0: Po zahájení rekonstrukce nádražní ulice v Kazňově informuje kazňovský zpravodaj. Město na ně získalo dotaci ve výši téměř 20 milionů korun. V nádražní ulici vznikne dopravní uzel, který propojí vlakovou a autobusovou dopravu. Díky novým zastávkám bude možné, aby autobusy zajížděly k nádraží. To kvůli zpřísněným pravidlům dosud nešlo. A náhradní autobusy měly v době výluky zastávku u náměstí. Zpravodaj města Černošín připomíná 100 let památníku padlým v první světové válce, který se nachází pod svahy Vlčáku nad Černošínem. Letos uplynulo 100 let od dokončení a vysvěcení pomníku a okolního parku s výsadbou 44 dubů, ze kterých zůstalo 35 stromů. Pietní místo bylo obnoveno před 25 lety. Původní zámecká knihovna je po desetiletích zpátky na zámku Bor. To se dočtete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Knihovna se na Borský zámek vrátila skoro po 80 letech. Zahrnuje přibližně 1000 svazků psaných v němčině, francouzštině, latině, ale taky v češtině. Z větší části se jedná o katolickou literaturu. Zámkem Bor vás provedeme v dnešním dílu zámeckého léta. Poslouchejte ve 3:15 dopoledne.

0: Naše dobré ráno vám do hlavy nasadilo brouka, v tomto případě slavného liverpoolského, tolik George Harrison, 7 hodin a 45 minut a do 8 hodiny od nás ještě telefonická soutěž, tentokrát o Havlovu žebráckou operu.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 27 a 30 stupně Celsia, na horách by mělo být do 26 stupňů. Slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak nepromarněte malou chvíli, začíná telefonická soutěž na čísle 221 554 222. O víkendu míříme na chodské slavnosti v Domažlicích, odkud budeme mimo jiné živě vysílat a taky věříme, že se přijdete podívat do naší fanzóny. Na našem Facebooku už můžete vidět i krátkou videopozvánku, na které jsem si zaspíval společně s kolegyní Michailou Vondráčkovou a jako rekvizitu jsme využili jednu věc ze zdejšího inventáře. Buď jde o ventilátor, historický mikrofon z roku 1958, anebo figurínu rozhlasové techničky. Tak nám dejte vědět na čísle 221 554 222 a odměnou za správnou odpověď vám tentokrát bude jedna z nahrávek, které na CDčkách vydal Radioservis, tedy vydavatelství Českého rozhlasu. V tomto případě konkrétně jde o žebráckou operu Václava Havla. Tak vás zdravím a už se ptám, koho tam máme. Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Radka.
0: Radko, hezké ráno přeju.
1: Dobrý den.
0: Díváte se občas na naše facebookové stránky?
1: Ano.
0: Viděla jste tam tu videopozvánku?
1: Ano.
0: Takže je to jednoduché, fanfara připravená, určitě zazní. Co tam je? Ventilátor, historický mikrofon z roku 1958, anebo figurína rozhlasové techničky?
1: Je tam ventilátor.
0: Je tam ventilátor, ano. A věřím, že mi tam odpustíte i ten můj zpěv.
1: Krásně zpíváte.
0: No, úplně bych to neřekl, ale každopádně nechť se posluchači podívají a hlavně nechť to vezmou skutečně jako pozvánku k tomu, že se pak za námi do Domažlic o víkendu vydají. Vy se tam chystáte, či nikoliv?
1: Já tady bydlím.
0: Vy jste přímo Domažlická?
1: Ano.
0: Takže vy to budete mít kousek, jinými slovy řečeno z naší strany, to je povinnost. Uvidíme se.
1: Uvidíme, určitě.
0: Chcete, abych vám tam přivezl žebráckou operu?
1: Jo, to určitě.
0: Nemusíme to posílat, dám vám to osobně v Domažlicích.
1: Dobře, já se tam zastavím.
0: Každopádně potřebuju veškeré údaje, vaši adresu, jméno. Vydržte mi chvilinku ještě ve spojení, mějte se pěkně, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: No a vy ostatní se určitě na ten Facebook také podívejte a pak se těšíme o víkendu v Domažlicích, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 8 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: K fakultní nemocnici v Plzni na Lochotině má jezdit nová trolejbusová linka. Švadleny z Domažlicka dokončují poslední zakázky před chodskými slavnostmi. Lidé se dnes ve 13 hodin mohou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Jasno s teplotami do 30 stupňů, takové bude počasí. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Plzeň chce od září posílit spoje MHD k fakultní nemocnici na Lochotině. Jedná se o novou trolejbusovou linku, která by jezdila ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Náklady vyjdou na zhruba 8,5 milionu korun. Pokračuje primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
6: Pan ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek poprosil o to, zda by město dokázalo na své náklady posílit spoje do fakultní nemocnice Lochotín. Výsledkem naší dohody je prodloužení autobusových linek číslo 33 a 40 a zároveň zavedení nové linky číslo 49 z Lochotína, a to přímo z areálu Lochotínské nemocnice na hlavní vlakové nádraží.
4: O změnách v dopravě rozhodne rada města na konci srpna. Domažlice se připravují na chodské slavnosti. 72. ročník začne zítra a potrvá až do neděle. Kromě folklorních vystoupení nabídne i mše a další doprovodný program. Řada lidí si také oblékne slavnostní kroj a vyjdou do ulic. Poslední zakázky dokončuje i Anna Burešová z Postřekova na Domažlicku.
7: Před chodskými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny napilno. Nejvíce šijou nový kroje, protože lidi si prostě chtějí pořídit svůj kroj, ale samozřejmě i opravujeme, přešíváme, co je potřeba.
4: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z nejnovější předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno. V neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na minus 2 stupně Celsia. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele Digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé mohou zapojit.
8: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
4: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval.
9: Sport.
4: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a po druhé za sebou ovládli super pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023.
2: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů, fouká slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou dnes dobré, aby o dvojka střední stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda blokuje provoz na dálnici D5 těsně před Prahou. Na prvním kilometru srazila se dvě osobní auta. V úseku se vytvořila zhruba 4-kilometrová kolona. Počítejte proto se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Třináctý srpnový den roku 2026 je v plném proudu, na hodinách máme 5 minut po 8 hodině. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám už za chvilku představí několik ryb s neobvyklými jmény. Každopádně předtím, než to bude Pisko Spruhovaný a jeho kolegové, máme pro vás Hanu Zagorovou a následně i Vladimíra Mišíka.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: srdce vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň v roli rádia vašeho kraje. Máme 8 hodin a skoro 18 minut. Po celých Horažďovicích teď zní hudba. Ve městě se koná 8. ročník Ševčíkovy akademie. Přijela na ní více než stovka hudebníků, ať už mladých talentů nebo českých i zahraničních lektorů a špičkových interpretů. V plánu jsou koncerty, doprovodný program, ale hlavně vzdělávání. A to už od těch nejmenších. Na jednu takovou hodinu se podíváme už za chvilku.
1: Cvičím hodně často, protože tato je koncertní mistr České filharmonie a nutí mě k tomu.
0: Co si budeme říkat, je to řehole.
2: Počasí.
0: Tak si počkejte na detaily. Teď vám řekneme, že venku dneska bude většinou jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 30, na horách do 26 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Ještě 8 minut a bude 8:30. V Horažďovicích se koná Ševčíkova akademie. Dvoutýdenní festival a vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už 8. rokem spolupráci mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Vedle sebe se tak vzdělávají studenti, kteří už jsou na prahu profesionální dráhy, s těmi, kteří s hudbou teprve začínají. No a právě pro ty nejmenší je určena školička Otakárek.
1: Julku, ty krásně hraješ na housličky, kolik je ti let?
2: 7.
1: 7, 7letý Julek. Takže jak dlouho hraješ na housle?
2: Už asi 4 roky. A nejvíce mi asi líbí tady, jak zkoušíme různé rozcvičky a tak.
1: Ale a jak často cvičíš, když ty hraješ úplně krásně?
2: Cvičím hodně často, protože tato je koncertní mistr České filharmonie a nutí mě k tomu.
3: Otakárky vedeme ve dvou teda, já Eva Jemníková a kolegyně Nikola Bartošová.
1: Ty děti jsou od 4 do?
3: Je to od 4 do 8 let. V podstatě ten cíl toho je, že kdo už na nějaký housličky nebo na čelo hraje, tak tady se ta motivace jako ještě zvyšuje, takže už sem přijdou minimálně s tím, že už někdy drželi housle v ruce, brnkají tady a pak se s těmi staršími prolínají a hrajou společně v orchestru.
1: Tak a ředitelkou Ševčíkovy akademie je Barbora Jodas.
4: Účastníků máme 90, od úplně 5letých až do v podstatě profesionálních 26letých umělců a lektorů máme asi 24.
1: Ševčíkova akademie, proč Ševčíkova?
4: Ševčíkova akademie vznikla v Horažďovicích, protože Horažďovice jsou rodiště Otakara Ševčíka, což je jeden z nejslavnějších houslových pedagogů dodnes, v podstatě kamkoliv přijedete do Číny, do Ameriky, tak každý houslista začíná ševčíkovskými etídami. Tak je potřeba ten jeho odkaz jako zvětšit, protože on je obrovský, jenom je potřeba o něm víc vědět.
1: Ševčíkova akademie taky letos nabízí zhruba 20 koncertů, které se budou odehrávat třeba v zámku, v kostele anebo na náměstí. Publikum při nich může sledovat začínající talenty i interprety, kteří už patří ke světové špičce. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Horažďovicku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O víkendu se oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Na některých místech přitom dnes ráno mrzlo kolem -2 stupňů, naměřili meteorologové v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor. V Klatovech dnes začíná série večerních divadelních prohlídek města. Diváky seznámí s historií Klatov a významnými obyvateli. 10. ročník se zaměří hlavně na úsměvné události. Podle informací města se prohlídky uskuteční během 3 večerů, kromě dneška ještě zítra a příští pátek. Plzeň chce od září posílit spoje MHD k fakultní nemocnici na Lochotině. Nová by měla být trolejbusová linka, která pojede ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní vlakové nádraží. Lidé se dnes mohou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží více přihlášených uživatelů najednou. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. A ještě počasí. Dnes bude v regionu většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na dálnici D5 těsně před Prahou na 1. kilometru, kde se srazila 2 osobní auta. V úseku se tvoří kolony, počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když v orchestru o 650 hráčích chybí hrstka muzikantů, může to vypadat jako bezvýznamná kapka v moři. Jenže dirigent zrovna čeká, až zahrají zásadní melodii a průšvih je na světě. Počkejte si na humornou příhodu, díky které za chviličku zjistíte, kdy a kde se přesně tohle stalo.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin na skoro 1,40 minut. V archivu našich zábavných pořadů jsme tentokrát našli vzpomínku herce Jiřího Cízlera, který kdysi býval i koncertním mistrem v divadelním orchestru. S úctou vzpomínal mimo jiné na dirigenta Miroslava Brože.
1: Jednou přišel do orchestru a říkal, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého Jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v Spísku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu, a založil orchestr, který měl 650 lidí. Udělal koncert v Krumlově a pozvali našeho ministra kultury, protože to byl hudební vědec Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové, jo. On přijel skutečně a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo, tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí, nebo něco je, a divnej zvuk takovej, a co je, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt, a říkal, to je divný, a přišel Pergint, a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim, a fagoty, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kanence. Pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde. Pam, pam, pam, pam, pam. Takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten za frak, ten Nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě, a zaspíval, kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde. A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 48 minut se k nám opět připojuje meteorolog Ivo Bohman. Ptám se ho na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, obloha zůstává jasná a teploty letí nahoru. Momentálně už jsme mezi 15 a 18 stupni.
1: Takhle jasné to bude i přes den?
2: Bude, obloha zůstane jasná po celý den a teploty poletí nadále nahoru. Odpoledne dosáhnou 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26. Vítr bude vát slabý, většinou od severovýchodu nebo východu od 1 do 4 metrů za sekundu.
1: Než vy si poletíte za další prací, ještě nám řekněte, co nás čeká zítra.
2: Tak v noci stále bez oblačnosti a poněkud chladněji, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, ale mnohde v údolích to může být třeba i kolem 7 stupňů, na horách zůstane mezi 13 a 10 stupni, vítr jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den také jasná obloha, slunečný den a teploty už mnohde nebo na většině území nad tropickou třicítkou, takže jasno a teploty odpoledne od 29 do 32 stupňů, na horách do 28 stupňů, vítr od východu nebo jihovýchodu stále jen slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik Ivo Bohman, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Turisté pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: 8 hodin 51 minut. Dobré ráno je u konce. Vladimír Šťovíček se loučí. Po 9. hodině Stanislav Jurík. Přeju vám hezký den.

Věděli jste, že v katastru obce Hvozd na severním Plzeňsku stojí barokní socha archanděla Michaela bojujícího s ďáblem? Sochu nechala postavit roku 1772 Terezie Lažanská, autor není znám. Socha má latinský nápis. V překladu, aby tato území se trvala neporušená pod ochranou svatého Michaela obránce, dala z vděčnosti zhotovit tuto sochu nejvznešenější a nejurozenější paní Terezie, Řížská hraběnka Lažanská.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: S velkou opatrností je průjezdná plzeňská křižovatka u Darebáka. Důvodem je kompletní rekonstrukce. Klatovy dnes představí historii města prostřednictvím divadelních prohlídek. A dnes bude jasno, teploty až 30 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Kompletní rekonstrukcí prochází v současné době plzeňská křižovatka u Darebáka poblíž západu České univerzity. Frekventovaná křižovatka ulic Dobřanská univerzitní patří mezi rizikové úseky. Podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN se tam v dopravní špičce tvoří kolony a dochází i k nehodám. Cílem přestavby je zvýšit plynulost provozu a zajistit bezpečnost řidičů, chodců i cyklistů.
2: Do té křižovatky doplníme světelnou signalizaci, zkrátka jinak ji uspořádáme tak, aby byla bezpečnější, ale i průjezdnější, bude tam bezpečnější nájezd z toho vedlejšího směru od Lhoty a pochopitelně i odbočení. Budou tam přejezdy pro cyklisty a přechody a přímo od křižovatky až do ulice U letiště směrem na Borské pole bude i samostatná cyklostezka necelý kilometr dlouhá.
0: Rekonstrukce potrvá do konce roku. V Klatovech dnes začíná série večerních divadelních prohlídek města. Diváky seznamují s historií Klatov a s významnými obyvateli. Letošní 10. ročník se ale zaměří na úsměvné události, říká místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
3: Některé věci držíme stále stejné, to znamená 6 stanovišť, 6 scének, ale tentokrát se zaměříme na městské historky, na lidi trochu z podsvětí. Určitě tam budou i známé osobnosti. No a ty scénky jsme připravili opět s klatovskými ochotníky.
0: Prohlídky se uskuteční dnes, zítra a ještě příští pátek. Ministerstvo spravedlnosti chce už podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. S dalším odkladem ale nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Podle plánovaných změn by dva vězni měly mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Torontu do finále čtyřhry a útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nikolsová 6-1 a 7-5. O trofej, která by pro Siniakovou byla 6. v sezóně, zabojují s Italkou Eraniovou a Američankou Melicharovou Martinezovou. Ve dvouhře si poprvé v letošním roce zahraje finále Polka Švionteková, která se utká s Rybakinovou z Kazachstánu. Počasí. Dnes bude jasno, teploty do 30 stupňů, fouká slabý severovýchodní až východní vítr a bio 2, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni ve Folmavské ulici na výjezdu k Tesku. Pravý jízdní pruh zůstává aktuálně neprůjezdný a zasahují tam policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné čtvrteční dopoledne a hezký poslech. Naše dnešní první téma po 9. hodině otevřeme s regionálním stopařem. Začínáte vy nebo někdo z vašich blízkých hůře slyšet? Napříč plzeňským i karlovarským krajem nabízí bezplatnou odbornou pomoc nezisková organizace Tichý svět. Jak ty služby fungují v praxi, to zjišťoval právě náš regionální stopař a za chvilku se s ním spojíme. Jsem zvědav, jak dobře nás uslyší.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Problémy se sluchem se v populaci objevují čím dál častěji a zdaleka se netýkají jen seniorů. Lidé v celém Plzeňském kraji, ale také v Karlovarském kraji, kteří sami hůře slyší nebo pečují o nedoslýchavého příbuzného, mohou využít bezplatné odborné služby. Podrobnosti teď přidá náš regionální stopař Jiří Trnka, který je se mnou ve studiu. Dobré dopoledne přeju.
1: Přeji krásné dopoledne.
0: Nezisková organizace Tichý svět pomáhá lidem se sluchovým postižením. S čím konkrétně jim dokáže poradit a jaké služby nabízí?
1: Dobrá otázka. Tichý svět poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Lidé se na ně nejčastěji obracejí ve chvíli, kdy zjišťují, že jim přestává stačit běžná hlasitost a potřebují pomoci s výběrem nebo s vyřízením příspěvků na kompenzační pomůcky, ať už jde o sluchátka, speciální světelné zvonky nebo zesílené telefonní přístroje. Poradci navíc pomáhají při jednání s úřady, lékaři či zaměstnavateli a také zajišťují tlumočení do znakového jazyka nebo tichou linku s přepisovatelskou službou.
0: Jak přesně mohou obyvatelé Plzeňského Karlovarského kraje organizaci kontaktovat, když třeba v samotných Rokycanech kamenná pobočka není?
1: Důležité je, že Tichý svět funguje v Plzeňském i Karlovarském kraji primárně terénně. Kdo potřebuje pomoc, nemusí nikam cestovat, pracovníci přijedou po předchozí domluvě přímo za klientem domu. Ať jste tedy z Rokycan, Plzně, Varů, ze Sokolova či okolních obcí, případně je možné konzultaci vyřídit také online. Veškeré kontakty a informace najdou posluchači na stránkách tichysvět.cz a pozor, služba je plně hrazená a pro klienty je zdarma.
0: Dobrá zpráva od Jiřího Trnky. Díky za ní, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: No a za chvilku už nás čeká pravidelná rubrika Úsměv. Prosím, přesuneme se do pořadu Televarieté.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová v legendárním Televarieté rozebírají dopisy diváků.
2: Následujících několik minut se budeme věnovat, drazí přátelé, vašim milým dopisům.
3: Samozřejmě jenom těm, ve kterých se nás na něco ptáte.
2: Jistě, dopisy, ve kterých se nás neptáte, necháme stranou.
3: No tak, popravdě řečeno, takový dopis přišel jenom jeden.
2: Necháme ho stranou.
3: Necháme ho stranou. No tak on to není dopis. Ona je to pohlednice, tak necháme ji stranou.
2: Jo, pohlednice, no, tady, tady to jsem neviděl. Srdečný pozdrav z Vysokých Pater. Hele, my máme přátelé i ve Věžácích.
3: Z Vysokých Tater. Tater,
2: pardon. Inu, Čech všude bratry má.
3: No. Tak už tedy k těm dotazům. Jmenuji se Jiřina Slavy Houtková. A jsem 7. rok provdána...
2: To já nevím. Jo, tak to je dotaz. Aha,
3: to je dotaz. Jmenuji se Jiřina Slaby Houtková a jsem 7. rok provdána za Františka Slaby Houtka. Můj muž František chodí čím dál tím později domů. Jak bych ho to měla odnaučit? No tak moje milá jmenovkyně, víšte co, vyčkejte v posteli jeho návratu a jakmile se váš František vrátí domů, řekněte takovým rozespalým hlasem: ty jsi se vrátil, Emile? A uvidíte, že potom dlouhou dobu nevytáhne paty.
2: Pardon, proč nevytáhne paty? No ale ty, vy to víte, já to vědět nemusím. Další dotaz. Tazatel Šimša z Počernice ptá, jaký je nejvyšší trest u nás za bigamii? Milý Šimšo, jako všude. Dvě tchyně. Prosím. Dotaz Jiřího Dlaždičky z Rakovníka. Jsem zahrádkář, amatér, začátečník a dělá mi stále. On je to na druhý řádce. A dělá mi stále potíže... Dělá mi stále, píše Dlaždička z Rakovníka.
3: Vám.
2: Ne, já vím, jemu ne. Jemu dělá stále potíže rozeznat kýžené rostliny od plevele. Jak mám plít, ptá se.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, podívejte se, příteli, nejlepší bude, takhle z praxe, jenom jak si vám poradím, vytrhat úplně všecko, až co vyroste znova, to je plevel.
3: Tohle je dotaz z Brna. Jarek Sedláček se ptá, kdo je podle vás momentálně naše nejlepší herečka? Co, koktám? No, tak já bych řekla, že je nás několik. No.
2: A ta druhá už nehraje, víte?
3: Jo.
2: Divák Netřesk z Vrchlabí píše, moje žena dělá pořád, co si zamane, co mám dělat já? Dělejte totéž, dělejte, co si zamane.
3: Tohle je velmi jednoduché. Josef Hládek ze Šumšína u Lovosic píše, dostal jsem kopřivku, je to nebezpečné? Není.
2: Není. Ne. Ovšem nesmí se to dovedět kopřiva, jo?
0: Český rozhlas Plzeň.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: Tipy pro volný čas.
1: Večer na nádvoří plzeňského Prazdroje bude patřit plzeňské rockové kapele Palice. Koncert začíná ve 20 hodin a je součástí letního hudebního programu pivovaru. Za hudbou můžete vyrazit také k Hrachulské přehradě, kde v kempu Keramika zahraje kapela Venda Gang a večírek tam začíná v 19 hodin. V Horažďovicích pokračuje hudební festival Otakara Ševčíka. V secesním sále hotelu Prácheň se představí účastníci Ševčíkovy akademie v rámci akademického koncertu 3. Začátek je naplánovaný už na 11. hodinu. Festival pokračuje i ve večerních hodinách koncertem zpěváka Dana Bárty a kontrabasisty Roberta Balcera. Tato sestava se na pódiích objevuje jen vzácně a v Horažďovicích společně zahrají od 20 hodin v atriu zámku. Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. Nechybí ani historické fotografie vyhlášených koupališť v regionu. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin, nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. I tam vás srdečně zveme. Tušíte, jak dlouho trvá ušít nový chodský kroj? Ten jednodušší zabere zkušeným švadlenám i několik dnů. Nejvíc práce mají tradičně před chodskými slavnostmi v Domažlicích. No a my vás do dvou krejčovských dílen vezmeme v našem rozhlasovém vysílání už za chvíli. Teď zpívá Pavel Dobeš.

0: Než to bude dnešní vydání zámeckého léta, ještě jedna reportáž pro vaše uši. Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík, opravit výšivku. Přesně tohle řeší ve svých dílnách Švadleny z Domažlicka před chodskými slavnostmi. Největším folklorní slavnost roku tam začne už zítra. První zakázky přijímaly Švadleny už na jaře, teď dokončují ty poslední.
1: Kmotro, ten střih asi nenajdeme, ale já tě okážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: Říkala jsem, že už šít nebudu, no ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
4: Před chodskými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny na pilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová. Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
4: Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chodské slavnosti?
4: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch, potom máme lajblík, to je taková vestička, košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek, a černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
4: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času ve své dílně teď tráví i švadlena Martina Pincová z Mrákova na Domažlicku.
5: Mrákov patří do Dolního Chocka, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz, takže ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
3: Co na těch výšivkách je?
5: Většinou jsou to květinové vzory, třeba na nějakých těch šátkách na hlavu jsou klasy různé, plčimáky, no nějaký pivoňky, růže se tam objevují. Je to asi běžný květí, co jako lidi viděli kolem sebe.
3: Můžeme říct, z čeho se skládá pánský kroj?
5: Pánský kroj se skládá z vesty, která je teda tak na Dolním Chocku vyšívaná bohatě ručně. Potom košile bílá a kalhoty. Teď se šijou z diftínu, dříve to byly kožené kalhoty. Říká se jim praštěnky, asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
3: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chodských slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
2: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji nám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na váškách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrý.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jeden. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepková nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra nás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra nás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hlas Plzeň, zprávy.
1: Do Domažlic vyjede o víkendu více spojů, důvodem jsou chodské slavnosti. Národní sportovní agentura podpořila dotací výstavbu haly v Sušici. A čekejte převážně jasno s teplotami do 30 stupňů. U zpráv přeje pěkné dopoledne Andrea Samešová. Do Domažlic pojede o víkendu více spojů veřejné dopravy. A to kvůli chodským slavnostem Vavřinecké pouti. Organizátor veřejné dopravy společnost Poved posílí vlaky na spojích Plzeň Domažlice a Tachov Domažlice a také autobusy z Plzně, které budou velkokapacitní. Stejně tak autobusy na trase Domažlice k Dyně Klatovi. Připravené jsou i historické jízdy. Z důvodu sucha ale nevyjede parní lokomotiva Šlechtičná, ale motorová lokomotiva Hektor z dobu vozy. Slavnosti začnou v Domažlicích už zítra. Sušice získala dotaci na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly. Národní sportovní agentura ji podpořila dotací ve výši 30 milionů korun. Stavba za zhruba 190 milionů má být hotová ještě letos a poslouží nejen sportovním oddílům, ale i školám nebo veřejnosti. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
2: Počítá se zde například s florbalem, basketbalem či volejbalem, ale také samozřejmě s gymnastikou. Součástí haly bude lezecká stěna, velká moderní posilovna s funkční a kardiozónou a také atletická část. Ta bude vybavena 50-metrovým běžeckým tunelem a doskočištěm pro skok daleký.
1: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů plánuje na rozvojovou pomoc uvolnit každý rok téměř 700 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal v 2. půlce června. Na dotazy i rozhlasu ohledně případného přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu.
0: Sport.
1: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i 2 české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glorie Manuele. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch. Druhou polovinu 10 boje absolvuje Vilém Stráský, který je průběžně 8. Kvalifikace výškařek čeká Michálu Hrubou. Ondřej Macík nastoupí do rozběhu na 200 metrů.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio 2, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda blokuje provoz v Plzni poblíž kruhového objezdu u Makra ve Folmavské ulici. Ve směru k Tesku se srazila 2 osobní auta. A ještě nehoda na dálnici D5 před Prahou u Rudné na 5. kilometru se také střetla 2 osobní vozidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Náš dnešní dopolední host je z Chebu a původně se věnoval marketingu. Před mnoha lety se rozhodl změnit životní cestu a pustil se do korálkování. Tak teď už změníme rod na ženský. Hostem bude Hana Kertisová a už za chvilku si s ní budeme povídat.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem připravil kolega Radim Jehlík, tak předávám slovo a přeju hezký den.
1: Pěkný den, dnes v našem studiu vítám chebskou výtvarnici Hanku Kertisovou, autorku unikátního projektu. Šatů vytvořených z více než 500 000 korálků, které váží 13 kilogramů. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká je vlastně ta vaše výtvarná cesta? Co vás přivedlo k umění?
2: Tak já jsem vlastně před 13 lety dělala marketingovou manažerku, kdy jsem ze dne na den skončila a narodila se nám malá neteř v Táboře. My jsme se na ní byli podívat a tam jsem objevila korálkárnu, jsem říkala, tak půjdeme se podívat, co tam je. Koupila jsem si svůj první pytlíček korálku a posléze už se to spustilo a drží se mě to dodnes.
1: Já musím říct jednu věc, kterou jsem se dozvěděl doslova před rozhovorem. Vy jste zmínila, že před 13 lety jste vyměnila zaměstnání, když ano. Se to tak řekne. Ty vaše šaty, o kterých jsme se krátce zmínili a budeme o nich mluvit, váží 13 kilogramů. S vámi je spojená 13 horem dolem. Pojďte jenom ve stručnosti popsat, co všechno se ve vašem životě váže k 13.
2: Tak já jsem hlavně 13. narozená. Korálkuju letos 13 let a v rámci těch šatů my jsme rekord za ty šaty dostali 13. června 2025. Šaty váží 13 kilo a je tam použito 2013 květinek.
1: To asi snad ani není možné, že by to byla náhoda. Kde vznikla ta myšlenka vytvořit něco tak velkého? Kde vás to napadlo, že to nebudou v uvozovkách obyčejné šaty?
2: Tak mě vůbec ten nápad napadl před 2 lety, když jsem nemohla usnout, tak vlastně před tou fází jsem přemýšlela a jak jsem korálkářka, tak se mi zdálo, že mám na sobě vlastně šaty z korálkových květin a udržela jsem to teda do rána a ráno jsem o tom začala trošku víc přemýšlet a protože kdybych to šila sama, tak by to asi bylo na delší dobu, tak mě napadlo oslovit vlastně spolek korálkářky, jestli by mi trošku nepomohli. Oslovili jsme takhle korálkářky po celé republice, aby mi ušili pár těch kytiček a já, že ušiju šaty a ty kytičky vlastně na to našiju.
1: Pojďme teď k té výrobě. Jak dlouho vlastně to všechno trvalo? Kolik práce, lidské práce stála realizace od toho nápadu až po ten finální produkt?
2: Tak kytičky já jsem sbírala 2 roky. Práce na šatech i na těch květinkách zhruba 1000 hodin, je to 1000 hodin práce, protože opravdu trvá. Některé kytičky teda jsou hotové i třeba za minutu, 2, protože to jsou opravdu třeba s 9 korálkama, ale máme tam i některé, které trvají třeba i přes 10 hodin. Takže dohromady je to během 2 let. My jsme za první rok ušili krátké šaty, ale protože květinek stále a stále přibývalo, tak mě napadlo, že to trošku prodloužíme a vlastně k těm šatům jsme přidělali 2metrovou vlečku.
1: Víme tedy, že ty šaty váží 13 kilogramů, jsou složeny z více než 500 000 korálků. Jaké, jak to říct, technické, nevím, v případě šatů, jestli je to správné slovo, nebo designové výzvy to přineslo. Já mám tím na mysli tu pohyblivost, udržení tvaru, sílu látky, to všechno přece hraje nějakou roli.
2: Tak zaprvé látka tam úplně není. Nebo... Já jsem chtěla, aby to bylo čistě z korálků. Takže opravdu mi chvíli trvalo, než jsem vůbec vymyslela, jakoby jak udělat ty šaty, aby se daly teda v obléci, aby nic neruplo. Takže já jsem ušila základ těch šatů postupně, ještě jsem vždycky došívala kusy, aby to sedělo na té postavě, že to velikost teda S-ko, dá se, ty krátké šaty se dají normálně nosit. A jako byla to výzva teda, no. nic podobného jsem do té doby nedělala.
1: Dají se nosit, to znamená, někdo si opravdu fyzicky vyzkoušel? Vy nebo někdo jiný?
2: Já tež poprvé měla vlastně na sobě modelka na takovém pražském velkém korálkovém festivalu a potom jsem samozřejmě si chtěla splnit ten sen, kde je budu mít na sobě, takže jsem si je oblékla a nafotila jsem s nima sérii fotek v Chebu.
1: Ještě ten technologický výrobní postup, k tomu bych se vrátil, to znamená korálkářky šily květy, posílali vám je, vy jste to nějak kompletovala, dávala dohromady?
2: Ano, já jsem vlastně formou takového síťového stehu ušila celé ty šaty a postupně květinku po květince jsem na ty šaty přišívala. A když si teď uvědomím, tak jsem si myslela, že jakoby korálkové peklo neexistuje, ale ono existuje. Což je, když si vezmete 2013 kytiček a každá kytička má třeba 2 až 4 šňůrky a ty se musí vlastně zapošít do té síťoviny těch šatů, což jsem dělala já a pak mi trošku pomáhala i maminka, tak to opravdu je korálkový peklo. Navlíc každou tu nitku zvlášť a provlíkat to, že se to musí zapošít, aby ty vlastně šňůry nečouhaly z toho, tak to jako byl zážitek.

0: Naším dnešním hostem je chebská výtvarnice Hanka Kertisová, dáma, která vytvořila unikátní šaty vyrobené z více než půl milionu korálků. A právě o tomto nezvyklém počinu si povídáme. My jsme říkali v té první části rozhovoru, že jste na to vlastně nebyla sama, protože vám pomáhali další korálkářky v České republice. Byly jenom z České republiky, nebo tam byla nějaká mezinárodní spolupráce?
1: Tak původně to byl projekt pouze pro české šikovné ručičky, ale my jsme to vlastně prezentovali na různých facebookových stránkách a protože ta komunita korálkářek je veliká, tak to zaujalo i zahraniční korálkářky, takže máme i mezinárodní účast z Itálie, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska.
0: A ta spolupráce a koordinace je jak složitá, těžká potom se domluvit napříč Evropou? Když to
1: tak já trošku anglicky umím, takže to se domluvím a po Messengeru jsme domluvali, kam to poslat. Já jsem vždycky poslal adresu a všechny vlastně kytičky chodili ke mně domů.
0: Mm-hmm. Teď nevím, jestli řeknu správná čísla, když tak mě opravte. Šaty jsou 60 cm.
1: Ano, základní šaty.
0: Mají dvoumetrovou vlečku,
1: ano.
0: Širokou 70 cm.
1: Ano.
0: Výborně. Proč právě takový design?
1: Tak protože mě to takhle napadlo, co mi to takhle pod ruku a my jsme vlastně chtěli, aby ta vlečka by to mělo nějaké zajímavé číslo, tak jsme si řekli ty 2 metry a šířku jsem postupně došívala, že kytičky stále byly a byly, tak jsem musela neustále rozšiřovat, aby se měly kam našít. No.
0: Co vás v průběhu té práce nad těmi šaty nejvíc potěšilo nebo překvapilo? Co vás prostě přimělo nevzdat to, protože práce je to asi složitá?
1: Tak protože já si miluju korálky a nadchlo mi, že tolik účastnic se zapojilo, že jsme oslovili vlastně i ty zahraniční a že tolik kytiček bylo vůbec všeobecně. No. Hlavně jsem korálkářka, takže miluju korálky. Tak.
0: Co to chce nejvíc? Trpělivost? Když to musí být strašná piplačka, to se ani nedá jinak říct.
1: No určitě, no, že když se pak tou jehlou píchnete do prstů, tak jako to už padal i nějaká nevyslovitelná slovíčka teda.
0: Dobře, tak ty tady prozrazovat nebudeme. Co pro vás vlastně korálek jako materiál znamená? Co to pro vás je?
1: Malá třpitivá věcička, ze které se dá udělat všecko možné.
0: A vnímáte to, co jste vytvořila a obecně jak vytváříte, jako nějakou část širšího trendu, třeba návratu k ruční tvorbě, k tradičním technikám?
1: No to určitě, že to vlastně celý ruční práce, nepoužívám teda žádný stroj, to se ani nedá, ale je to vlastně ruční práce celkově, no.
0: Když mluvím o ruční práci, mimochodem máte nějakou zkušenost nebo zpětnou odezvu, jak se na tohle dívá mladá generace? Přeci jenom, jak jsme říkali, je to tedy tradice, která mladším asi možná nic neřekne, ale na druhou stranu z korálky si hrajeme od školky, jestli se nemýlím. Takže by jim to nemuselo být úplně cizí.
1: No jim se to líbí, já si jenom vzpomenu na veselou historku, když jsme vlastně dostali ten rekord, tak my jsme to vystavovali tam u muzea, mají takovou pěknou zahrádku a přišla se tam podívat školka na různé věci. A dětičky už se tam vrhaly na ty kytičky, na ty vlečce, takže pan ředitel musel je odtrhávat, aby ty kytičky vlastně neutrhly. Takže koukali, co je to tam za drobné šperčičky.
0: Mě vlastně, povídejte.
1: Já jinak si teď vychovávám už třetím rokem novou vlastně korálkářskou generaci, kdy vlastně dělám v Chebu korálkový kroužek, kde teda mám nějaké nadějné slečny, které chodí už 3 roky a baví je to, šijou, už sami si vymýšlejí věci, takže to mi dělá radost, že vlastně i ty mladší o to mají zájem a šijou teda.
0: Když se stále bavíme o těch tradicích, jak se díváte na ten rozpor mezi modou rychlé spotřeby a tou řemeslnou výrobou?
1: Já upřednostňuji tu řemeslnou samozřejmě, když je to ta ruční práce.
0: A setkala jste se ne možná při té příležitosti těchto konkrétních šatů, ale obecně třeba s kritikou, že je to sice efektní, ale neudržitelné, že z těch šatů je to spíš exhibice než skutečný oděv nebo...
1: To ani ne, ale spíš mi říká, že jsem úplně blázen, nebo magor, prostě, že něco takového dělám, protože já teda šiju i velké šperky do celosvětových soutěží, kde je prostě, to jsou tisíce korun vlastně nákladů na ty korálky, stovky hodin práce a je to vlastně nevratný, protože ten šperk jakoby je neprodejný. Tak jako říká mi, že jsem úplně blázen, jako prostě v kolik v tom mám práce a peněz a je to vlastně na výstavu, že to nejsou jakoby úplně na denní nošení šperky dělaný.

0: Naším dnešním hostem je chebská výtvarnice Hanka Kertisová, která vytvořila něco unikátního, šaty z největšího počtu korálků u nás. Ty šaty jsou zapsány v Muzeu rekordů, jako to české nej. Má to pro vás nějaký význam?
1: No, já bych řekla pravdu, mě to pořád nedochází, že jsme tam jako zapsaný, že to vůbec nebylo v plánu tohle, to byl takový bonus, že teda šaty nějaké už tam jsou, jsme o hodně menším počtem korálků a pak jsme jako o tom přemýšleli, jako mě to nenapadlo, že to bude český rekord.
0: Vy jste prvoplánově nepřemýšlela o tom, že by to byly ty nej v Čechách?
1: Ne, vůbec.
0: A jaká byla ta reakce veřejnosti, když jste tedy ten projekt ohlásila nebo oznámila, že nebo představila ty šaty? Zkrátka, reakce veřejnosti, známých, okolí, kromě toho, že jste blázen a tak dále.
1: No, to hlavně, no. A nadšení, že co jde prostě z těch korálků vůbec udělat, že je něco takového možný vůbec. Když si vezmete, že některé korálky mají prostě i milimetr velikost, některé teda větší, že z takového malých korálků jde něco tak velkého udělat.
0: Ten milimetr mě trochu překvapil, to se přiznám. Uvažovala jste někdy o tom, že by ty šaty měly mít jenom nějakou, řekněme, reprezentativní funkci, tedy že zůstanou v muzeu, v galerii jako nějaký umělecký artefakt? Protože ono tomu tak nebude, to za chvíli prozradíme.
1: Tak to bylo hned na začátku právě ten nápad, o kterém pak budeme mluvit. Mě to napadlo, že aby to něco přineslo dobrého, ne, aby to bylo vystavené, tak mě pak na začátku napadlo vymyslet ten bonus takový.
0: My tedy řekneme, že to nakonec všechno vede k dražbě a charitě, zkrátka ty šaty půjdou do dražby. Proč právě hospic svatého Jiří? Protože jestli se nemýlím, tak právě jemu bude věnována ta částka z té dražby těchto šatů.
1: Ano, no protože já teda pořádám v Chebu takovou vánoční dílničku už 10 let, teda letos je to po 10. A my tam po každé máme kasičku, kdy vybíráme vlastně korunky pro ně a máme pořád tu stejnou organizaci a protože ty částky nejsou nějaký horentní, tak mě napadlo jakoby tady to věnovat jim a třeba doufám, že to přinese nějaký lepší čísla, no, aby to více pomohlo, že tam každá koruna pomůže.
0: Bylo pro vás důležité ukázat vlastně ten váš výtvor i ve vašem městě v Chebu?
1: No určitě, protože nikdo v Chebu je vlastně ještě neviděl. Já jsem je vlastně dušívala den před tím uznáním toho rekordu ještě v Táboře. Poslední nitku jsem zapošila tam a když jsme dostali ten rekord, tak hned putovali do muzea rekordu v Pelřimově a teprve minulou sobotu jsem je zbalila do kufříku a přivezla vlastně k nám do Chebu.
0: My jsme asi se málo ještě dotkli i těch dalších vašich výtvorů, čemu všemu se věnujete, protože jste určitě svůj umělecký život nezasvětila jenom jedním šatům, to je jasný.
1: To ne, já už vlastně 8 let se účastním celosvětových soutěží, kdy vlastně dělám velké šperky výstavní a budou teď vystaveny, že ať to spojíme s těma šatičkama, vedle těch šatiček budou i všechny ty šperky vystaveny. Aktuálně teď soutěžím, tak mi držte palečky, čekáme na výsledky dalšího kola s novým šperkem.
0: Určitě budeme. Poslední otázka, plánujete v budoucnu něco podobného, tedy další rekordní projekt, ať už šaty, nějaký jiný oděv, umělecký objekt z korálky?
1: Určitě ano, ale zase se mi o tom asi bude muset zdát. Zatím plán není, co by to mohlo být, že musím vymyslet, aby se na tom mohlo podílet zase co nejvíc lidiček a něco takového prezentativního.
0: Tak ať se vám daří, děkuju za váš čas i odpovědi. Hanka Kertisová byla naším hostem a já se budu těšit, že si popovídáme zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

kdy zmizel, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

10:45 a 1 minuta. K tomu přejeme příjemné čtvrteční dopoledne, o čem bude řeč za chvilku. Až 25 tisíc litrů vody denně spotřebují lázeňské lesy a parky v Karlových Varech na zalévání květin i stromů a keřů v centru města. A kvůli suchému počasí musí vyjíždět cisterny každý den. Víc v reportáži po Philu Collinsovi. You'll be in my heart.

0: Sucho ohrožuje taky zeleň v lázeňských lesích a parcích v Karlových Varech. Zaměstnanci společnosti proto každé ráno vyjíždějí a zalévají květiny i mladé stromy. Denně spotřebují 10 000 litrů vody. Péči už potřebují i suchomilné rostliny.
1: Teď prosím tě, zalej hlavně ty pyramidy, jsou zase suchý, jo? Tak ale klidně jim dej dneska dvojitou dávku, to znamená dvakrát do toho zásobníku. Teď ráno máme chladněji, takže můžeš je zalejit z vrchu. Ty hortenzie ty mám pořádně, tam ta závlaha prostě nestačí.
2: Včera jsem zalejval, dneska je zalej ještě jednou kvůli suchu.
3: Petr Večeřa, zaměstnanec společnosti Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech. Jste připravený na zalévání záhonu, projíždíte skutečně poctivě a všechno zaléváte, tak jak jste teď dostal ty pokyny?
2: Ano, v rámci možností, co stíháme, protože ta zálivka musí být důkladná. Stíháme se za ten den to zalejt, ale odpojené už je vedro a ta voda jako vysychá víc.
3: Kolikrát se otočíte? Ta cisterna má v sobě kolik vody?
2: 1200 litrů. Za těch 8 hodin, co máme pracovní dobu, tak se otočíme tak 6krát za den.
3: Jo. Než jenom to centrum lázeňského města v podstatě zalejete.
2: Jo. Mlýnskou kolonádu, tam vytočím celou kropičku, takže těch 1200 litrů, ale třeba tady jde závlaha ze země, tak tady udělám jenom ty pyramidy, tak třeba jenom půlku kropičky.
3: Popojedete. Takže všechno ručně přijedete.
2: Ručně dostanu hadici.
3: A jdete na to.
2: Koukáme, že ty listy jsou taky povadlí.
3: Monika Jarošová, zahradnice ve společnosti Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech. Stíháte zalévat?
1: Jezdí nám 3 kropičky, které se prostě stihnou točit někde 6krát, takže je to někde kolem 25 000 litrů denně. Stíháme takový ty nejnutnější věci, to znamená přesně to, co nám kvete, mladý vysazený stromy.
3: A co se týče dalších květin, protože samozřejmě máte tady i trvalkové záhony, suchomilné květiny, jak tady to je?
1: Pro představu, loni jsme trvalkový záhony, kde jsou teda převážně suchomilné rostliny, zalývaly přes tu sezónu asi tak jedno, jinak to opravdu vydrží, funguje to, jsou zamulčovaný štěrkem, ovšem letos, už vlastně od minulého týdne zaléváme a i tak nejeví jako známky úplně jako dobrý kondice, takže tam už nám vzniká problém. No.
3: Pamatujete takovou dobu, kdy skutečně bylo takhle velké sucho?
1: Minulý rok třeba měsíc nepršelo, to ano, ale ne s takhle vysokýma teplotama. Takže letos máme opravdu extrém dlouhodobého sucha a extrémně vysokých teplot.
3: Zalévání se netýká jenom květin v centru města, ale také stromu a například na jeden strom spotřebuje společnost až 70 litrů vody. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

No a my jsme tu pro vás, chystáme třeba zprávy na každou celou, ty nejbližší jsou tady za 2,5 minuty, no a to bude v 11 hodin, do té doby Creedence Clearwater Revival a přání hezkého dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: K fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně má jezdit nová trolejbusová linka. Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. A čekejte převážně jasnost, teplota je až do 30 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy přináší Andrea Samešová. Plzeň chce od září posílit spoje MHD k fakultní nemocnici na Lochotině. Novinkou by měla být trolejbusová linka, která pojede ve všední dny. U autobusových spojů 33 a 40.

0: 10 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Náklady vyjdou na zhruba 8,5 milionu korun, pokračuje primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
1: Pan ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek poprosil o to, zda by město dokázalo na své náklady posílit spoje do fakultní nemocnice Lochotín. Výsledkem naší dohody je prodloužení autobusových linek číslo 33 a 40 a zároveň zavedení nové linky číslo 49 z Lochotína, a to přímo z areálu lochotínské nemocnice na hlavní vlakové nádraží.
0: O změnách v dopravě rozhodnou radní města koncem srpna. Lidé se dnes mohou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když ve 13 hodin na aplikaci spustí. Stát chce vyzkoušet před komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení najednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit až 40 tisíc lidí. Proto je nutné udělat test veřejně.
2: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
0: Před testem by se lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN. Systém e-dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Důvodem je přetrvávající sucho. Doprovodí ho i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Babiš také uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Kvůli pokračujícímu suchu a horku platí také nově riziko vzniku požáru už na celém území republiky. V Plzeňském kraji trvá už několik týdnů. Sport. Barbora Semanová vylepšila na plaveckém mistrovství Evropy na 100 metrů motýlek vlastní český rekord a postoupila třetím časem do večerního semifinále. To se v Paříži poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů volný způsob a v něm bude Semanová usilovat o třetí evropské zlato na této trati. Počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů. Fouká slabý severovýchodní až východní vítr, rozprové podmínky dobré a biodvojka, střední stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Žebráku na kilometru 34 došlo ve směru na Plzeň k dopravní nehodě. A ještě dopravní nehoda na dálnici D5 před Prahou u Rudné. V úseku se navíc vytvořila kolona, počítejte proto se zdržením.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Práce se dřevem a vůně pilin ho lákali odmala, nakonec se ale stal kuchařem a dnes stojí v čele kuchyně rodinné restaurace v Lipné u Hazlova. Mladý šéf kuchař Ondřej Kurák vaří z čerstvých surovin z rodinné farmy a do menu pravidelně zařazuje recepty inspirované starou chebskou kuchařkou. Více se rozvíte už za chvilku, chystáme totiž rubriku, která se jmenuje Náš příběh.
3: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek v Lipné u Hazlova na Chebsku postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových, 28-letý syn Ondřej, vládne pevnou rukou v kuchyni.
2: Táta vždycky vlastně dělal ve vesnici, kde já teďko bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky chtěla mi restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal se dřevem, že to, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový punk z začátku, prostě jsou to třeba restaurace a navařil jsem já, mě bylo 13 tehda, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
3: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
2: No, já, že jo, syn, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, mka si vzala na Hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plás, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, vlastně, když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct, tam nebyl tak silný kšeft. Mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím. A celkem mě to bavilo. Já jsem koukal jako na... Někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření.
3: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
4: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept a shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
3: Restaurace, která je zaměřená na tradiční venkovský styl chebského regionu, byla zařazená i do gastromapy Lukáše Hejlíka. Proslulé jsou jejich tradiční lipenské buchty podle starého egerlandského receptu.
4: U nás tady vlastně jakoby v tom našem kraji se hodně peklo jakoby skynutýho těsta a můžu říct, že naše lipenské buchty mají úspěch do dneška, jsou tady s náma od začátku, pečeme je s mákem, s tvarohem, dáváme si na to povidla domácí.
2: Když zalistuju v té kuchařce, no, tak vlastně ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, jo, tak nejsou úplný a nemají tam veškeré informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet, vystřeba i ta podmáslová polévka. Recept je v kuchařce hrozně jednoduchý. Jsou to brambory vařený ve vodě, zeměný pod máslem a v tom jsou rozkleplý 4 vejce. Jo, a tím to jako hasné. A já jsem si říkal, jako, že hele, super, to vajíčko se k tomu hodí, dáme do toho nějaký bylinky, uděláme třeba bylinkový olej, dáme na to nějakou křupavou bramborovou slámu nebo nějakou drobenku a brambor máme spoustu, že jo, že máme vedle pole a potřebujeme nějak zužitkovat. Takže bramborový krém byl vlastně taky odrazový můstek z té chebské kuchařky, protože se hodí pro nás s našima surovinama z farmy.
3: Filozofií mladého šéfkuchaře je servírovat autentická jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím. A to se odráží v každém jídle, které Ondřej Kurák uvaří. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Rockový zpěvák, televizní moderátor, novinář a také politik Michal Prokop během své kariéry vystřídal hned několik rolí a přitom se vždycky vracel k hudbě. Právě dnes slaví 80. narozeniny. Už za chvíli připomeneme jeho začátky s kapelou Framus 5 i televizní pořad, který všichni známe pod názvem Krásný ztráty.

0: online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Jistě jste v našem vysílání poznali hlas Paula Simona, teď ale bude řeč o zpěvákovi, který načas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později pak za televizní studio. Právě taková je životní cesta Michala Prokopa, který dnes slaví osmdesátiny. My si teď jeho kariéru připomeneme.
1: Kolej Yesterday. Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus Five pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Na malém náměstí. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
2: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
1: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátelil také s Hanou Zagorovou.
3: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní Poša. Slova se mi pletou, nevím, jak mám to
1: říct. Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus Five, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Tak to je dnešní oslavenec. Michal Prokop slaví 80. My za chvilku přidáme i další výročí v rozhlasovém kalendáři. Určitě bych teď rád zmínil stavbu berlínské zdi, která započala 13. srpna roku 1961, tedy na den přesně před 65 lety, kopírovala hranice takzvaného západního Berlína a měřila neuvěřitelných 165 kilometrů. Za chvilku dostane slovo Petr Jungmann a rozhlasové kalendárium. Teď Ozzy Osbourne, Dreamer, a hezké dopoledne přejeme.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na восток.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď.
4: We have lived in the shadow of the wall.
2: Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro.
5: Patria o muerte!
2: A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Dnes ráno, když bylo půl

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jaké budou dnešní babské rady? Slupky z citrónů rozhodně neházejte do odpadkového koše. Dnešní vydání téhle rubriky totiž prozradí, jak z nich vyrobit třeba účinný domácí čistič. Tak si dnešní rubriku nenechte ujít už po písničce. Tohle jsou Glenn Madeiros.

0: Babské rady.
1: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Přejeme vám dobrou chuť ke čtvrtečnímu obědu. Za 4,5 minuty tady bude 12. hodina. Hrát budeme po poledních zprávách na vaše přání, tak jako tradičně mezi 12. a 13. No a asi byste si neměli přát skupinu Keks, kterou teď zahrajeme ještě před polednem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Městská sdílená elektrokola v Plzni ujela za prvních 5 měsíců provozu 1 000 000 kilometrů. Obec nad Ryby na severním a Plzeňsku chystá záchranu barokní kaple. Odpoledne bude většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Lenka Lupinková. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině území stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Ozdílená elektrokola v Plzni je obrovský zájem, lidé už na nich celkem najeli 1 000 000 kilometrů. Systém funguje 5 měsíců a radnice na vysokou poptávku zareagovala posílením flotily ze 300 na 400 kol. Provoz zajišťuje

0: spojují plzeňské dopravní podniky ve spolupráci s městem a Plzeňským krajem. Na další sezónu město plánuje počet elektrokol znovu navýšit, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar ze STAN.
1: Ta služba se setkala se zájmem, který jsme úplně neočekávali, ale těší nás to. Ta služba má velmi snadné ovládání, ten systém přilož kartu a jeď. Ten extrémní zájem se projevuje i nedostatky kol na některých stanicích a většími nároky na jejich servis a snažíme se tomu teda předejít tím navyšováním jejich počtu.
0: Vzácnou barokní kapli svatého Antonína Paduánského zachraňují v Nadrybech na severním Plzeňsku. Původní trojbokou zvonici navrhl v roce 1725 architekt Jan Blažej Santini. Obec teď najala odbornou firmu, která objekt ve spolupráci s památkáři nejprve odvlhčí a připraví projekt na celkovou opravu. Jestli bude stačit obnova fasády nebo je narušená i statika kaple, se ukáže až po jejím vysušení, pokračuje nezávislá starostka Silvie Brantlíková.
2: Delší dobu nás trápí problémy, které způsobuje vlhkost na naší kapli svatého Antonína Paduánského. Rozhodli jsme se, že musíme nejprve vyřešit tu vlhkost, takže za asistence odborné firmy budeme teď instalovat zařízení, které nám pomůže tu vlhkost odstranit.
0: Rumunský státní podnik Nuclear Elektrika začal kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední reaktor jaderné elektrárny Černá voda. Nízká hladina vody přinutila provozovatele odstavit jeden reaktor elektrárny už koncem července. Společnost má v Černá vodě na Dunaji reaktory celkem dva, každý o výkonu přibližně 700 MW. Dohromady představují pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Rumunsko vyhlásilo na celý srpen stav energetické nouze a požádalo firmy a domácnosti, aby dobrovolně snížili spotřebu elektřiny během večerní špičky. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou jsou v osmifinále mistrovství Evropy. Sestry Pavelkovi porazily v polských Starých Jablonkách Litevky 2-0 na sety a po druhé výhře prošly přímo mezi 16 nejlepších párů. Stejně se dařilo i dvojici Svozilová Štochlová, která ve dvou sadách zdolala Němky. Počasí. Odpoledne bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho předpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 95. kilometru ve směru na Prahu opravují silnici a uzavřený je pravý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Nebudeme nic zdržovat, rovnou začínáme. Svátek má dneska Alena, máme tady navíc i několik gratulací k narozeninám, tak za chviličku se do toho pustíme. Telefonní linka 221 554 222 a Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech písniček pro vás.

0: No a jako první dnes bude gratulovat v pořadu písničky pro vás Matěj, který volá z jakéhosi soustředění. Matěj, hezké poledne přeju.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň, paní Lupinkovou i vás, pane Juríku, a rád bych dnes nechal zahrát naší skvělé vedoucí folklorního souboru Sluníčko, Alence Hiršové z Rokycan, která je s námi také v Úborsku na letním soustředění. Takže milá Alenko, máme tě moc rádi a vážím si toho, že máme mezi svými vedoucími takové profesionály jako si ty. Celý soubor ti přeje všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hodně zdraví, radosti a také trpělivosti, kterou s námi často potřebuješ. Máme tě moc rádi.
0: A já doufám, že Sluníčko už si zvolilo svého tiskového mluvčího a že to je Matěj.
1: Tak děkuju. Děkuju moc.
0: Díky. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Vy taky.

0: a mám dost času.
1: Teď už je tady další telefonát z Holíšova, volá paní Vlasta, máte slovo, dobrý den.
2: Dobrý den, chtěla bych vaším prostřednictvím popřát k narozeninám písničkou paní Janě Cinkové z Mířan. Jani, hodně zdraví, dobré nálady, prostě všechno jen to nejlepší a prostě měj se hezky. Ahoj.
1: Vybíráme písničku. Děkujeme pěkně. Pavel Dobeš, Jumbo Jet. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Nashledanou.

Pojďme na první písemné gratulace a vzkazy. Je tady dnes celá řada, tak přečtu první dva. Dobrý den, dnes slaví svůj svátek naše spolužačky a kamarádky z Plánice. Naše parta jim přeje vše nejlepší a těšíme se na setkání v říjnu v Plánici. Zdraví je Marušky, Jana, Hana a vám děkuje Ilona, která napsala tenhle vzkaz a přeje si něco od Karla Gotta. Přeje hezký den, tak to je také fajn. A tady je další vzkaz. Dobrý den, touto cestou bychom chtěli nechat zahrát panu Zdeňkovi Horovi do Tachova, který dnes slaví své životní jubileum. Zahrajte mu prosím jeho oblíbenou písničku, Když jsem já byl tenkrát kluk. Milý Zdeňku, tohle je pro tebe. Svit sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. Pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřeji mu štěstí a zdraví. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme všichni stejně hodně rádi. Ze srdce gratulují Maruška Doležalová a Lucinka s Marcelkou z Tachova. Tak gratulujeme rovněž a písnička už letí.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: písničkách pro vás tu máme další telefonát. Tentokrát bude gratulovat pan Stanislav z Přeštic. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu budeme
1: já
0: hrát?
1: Já bych chtěl nechat zahrát dceři Alence k svátku a přeju jí všechno nejlepší. Vláďa, děti Kačenka, Vládík, Kristýnka, Pavlík a děda Standa, babi Ludmilu, babi Brunátojc, bratr Standa.
0: Tak a teď jste nám někam zmizel.
1: Písničku.
0: Tak už vás slyšíme. Ano, teď už v pořádku. Jo? Takže zahrajeme i písničku, dopropuje se to, co budeme hrát?
1: Alenku v říši divu.
0: To jsem překvapen. Zahrajeme k svátku, samozřejmě. Gratulujeme, mějte se krásně, Stando. Zase někdy příště, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Telegram s adresou svět.

Tak tahle písnička v písničkách pro vás prostě musela dneska zaznít, ale nám všechno nejlepší. Další písemná gratulace je také pro Aleny. Moc vás prosím o písničku s blahopřáním pro Alenky, které mají dneska svátek, a to pro paní Alenu Kopejtkovou z Kozolub, pro paní Alenu Krauzovou z Vejprnic, pro paní Alenu Kopejtkovou z Dobřan a pro slečnu Marcelku Kindlovou z Horní Rukavice, která má dnes narozeniny. Všem oslavenkyním přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, kupu štěstí, moře lásky, spokojenosti, vitality a stále dobrou náladu. Ať se všechno daří. Přeje švagrová a babi Libuše a celá velká rozvětvená rodina.

0: Tak zdá se, že telefonní linku obsadili dnes skoro výhradně Standové. Standa z Dolců je na telefonu. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, Stando, já vás taky zdravím. Všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň. Zdravím všechny ty, co vždycky zdravím. Od Týniště přes Skašov až do Honezovic. Ale dneska chci nechat zahrát krásnou písničku svýmu bratranci Dokucín, který oslavuje právě dnes 55. narozeniny. Odně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody v rodinném životě mu přeje bratranec Standa z Dolců a přeju mu to za celou jeho rodinu. Vybral jsem krásnou písničku od Boomerang, Zeptám se Radsků.
0: Ano, je to tady, a už tohle
1: Stando,
0: poznáme.
1: Díky moc a zase někdy.
0: Mějte se krásně, Stando. Hezký den, naslyšenou. Tak tohle je Boomerang, Zeptám se Radsků a dál můžete volat na 221 554 222. Do 13. hodiny ještě relativně docela dost času.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte čtvrteční písničky pro vás, pokračujeme další gratulací, která přišla písemně. Dnes má svátek naše babička Alena z Plzně Doubravky, přejeme jí všechno nejlepší k svátku a chtěli bychom jí poblahopřát písničkou Vždycky jsem to já od Dalibora Jandy. Moc děkujeme, podepsány jsou vnučky Nelka a Adélka.

0: Tak už je to další telefonát. Paní Jana z Valchy čeká trpělivě na telefonu. Dobrý den.
1: Přeji hezké odpoledne. Písničku posílám své neteři Aleně Burdové z Malých Dvorců. Alenko, k tvýmu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně štěstí, zdraví, pohodu a lásku. A užívejte si život tak, jak umíte. Děkuji vám, pane redaktore, a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.

A už pokračujeme dalším písemným vzkazem a gratulací. Prosím o zahrání písničky pro paní Alenu Dvořákovou z Bernardic u Písku, která má dneska svátek. Milá Alenko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a stále úsměv na tváři. Ti přeje Marcela, rodina Eschenbeckova a Hesova, Pavla s rodinou z Písku a další. A prosí o písničku od Pokáče, která se jmenuje Co z tebe bude? No tak tady je.

0: ptáš.
1: Paní Anna Sklenčí už má slovo. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Všem posluchačům i vám v rozhlase přeji hezký prosluněný den. Gratulace tentokrát je letí do Postřekova Haně Přípkové, která neslaví narozeniny a v sobotu bude mít svátek. A do Klenčí Haně Benešové. Tak Haničky, užijte si písničky, ať doletí tam, kam patří a přinese gratulaci. Radost, potěšení, přáníčko, hlavně stále zdravíčko. A ať vám štěstí přeje a u sluníčka zřeje. Hodně lásky a božího požehnání, ať vyplní se vám všechna vaše přání. Písnička ať potěší a nemáte žádné chmury na duši. Tak přijde krásný poslech, hezký celý den, ať je naplněn. A za malou chviličku uslyšíte pěknou písničku. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.

Na přání bychom dnes mohli hrát klidně 3 hodiny, klidně by se to naplnilo, tak ještě aspoň 2 gratulace. Dnes slaví paní Jana Vlčková ze Stříbra svoje narozeniny za celou rodinu, přeji zdraví a štěstí, podepsána dcera Eva. A přání teď posíláme také do Kolovče pro paní Alenu Kozovou, která má dnes svátek. Řekl nám to kalendář a to není žádný lhář, že svůj svátek dneska slavíš, tak ti přejem hodně zdraví, štěstí a pohodu. To ti přejí Heisnerovi a připojují se vnoučata s rodiči. No a my gratulujeme všem dalším Alenám, na které se nedostali žádné minuty. Bohužel, někdy příště. Naschledanou.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie varuje před řízením v opilosti nebo pod vlivem drog. Jen v červenci opilí nebo svetovaní řidiči zavinili v regionu 28 nehod. Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku mají zpracovanou místní energetickou koncepci. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Odpoledne bude většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lupínková. U každé 16. nehody v Plzeňském kraji byl letos u viníka zjištěn alkohol, drogy nebo obojí. Vyplývá to z průběžných statistik, které dnes zveřejnila policie. Od začátku roku se v Plzeňském kraji stalo více než 2800 nehod, při kterých zemřelo 13 lidí. Dalších 36 lidí mělo těžké zranění. Během července se v regionu bouralo 416krát, což je víc než loni. Dva lidé při nehodách zemřeli. V 28 případech byl viník nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku plánují instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy obecních budov, konkrétně na kulturní budovu a objekt bývalé hasičské zbrojnice. Cílem je snížit náklady obce na energie. Vyplývá to z nedávno zpracované místní energetické koncepce. Pokračuje nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř.
2: Momentálně připravujeme fotovoltaickou elektrárnu na střechách obecních budov. Čekáme na vyjádření statika, tak aby jsme věděli, jak moc můžeme zatížit ty střechy, a proto tento projekt dokládáme trošičku až s realizací na příští rok, tak abychom měli jistotu, že to tam půjde.
0: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla.

0: klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze. Policie na nádraží v bavorském městě Treuchtlingen prověřuje předmět, který by možná mohl obsahovat výbušninu. Na sociální síti X o tom informuje policie středních Frank. Jakékoliv další podrobnosti o předmětu ale zatím vyšetřovatelé neposkytli. Speciální jednotky federální policie se teď snaží objekt s pomocí rentgenu identifikovat. Policie mezitím vyzvala občany, aby se oblasti vyhýbali. Železniční provoz na místě je zastavený. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy do semifinále na trati 100 metrů motýlek. Časem 57 sekund a 43 setin, navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Počasí. Odpoledne bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý, severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 98. kilometru opravují povrchovou kanalizaci a uzavřený je levý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně. A v Klatovech neprojedete ulicí 5. května. Opravují tam most. Objížďka je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmana Holafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budou za sebou. Já naopak pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň. Ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka. Co já nemůžu ani si vyvíral, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří se ta hudba a já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše,
1: všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na záři.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od roku 1999 a musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50% možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmana Holafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to
0: podíval tak. Jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jako, že jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiál, který jsou v kovový niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila tu šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak. To, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní sa tím. Říkám sa tím, protože nejsem sa stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples srál jako přírodní. A jasně, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože máma vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblešená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni s tí svůj vlíši kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal v průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom v průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nějaké, ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě
2: ano,
1: je vaše.
2: Čerstvě,
1: vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, abys bral pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člově, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnik, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na
1: Expo,
0: v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavě. Ano,
0: tak. A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, trápa sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano. Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud jste současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpočíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: U Muchtína na Klatovsku hoří pole a les. V plzeňském kraji za týden zlevnili benzín i nafta. Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Hezké odpoledne. Hasiči právě likvidují požár pole a lesa v Újezdci u Muchtína na Klatovsku na ploše 1 hektaru. Na místě je aktuálně 14 požárních jednotek. Podrobnosti k zásahu dodává mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.
2: Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu, v Muchtíně si zřizujeme čerpací stanoviště a velitel si nyní povolává na místo 4 školky s hasícími moduly, což jsou nástavby, které pomáhají při hašení lesních požárů.
0: V plzeňském kraji za týden zlevnily pohonné hmoty o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 54 haléřů. Před týdnem byl o 61 haléřů dražší. O 64 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 korun a 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejlevnější pohonné hmoty v regionu prodávají čerpací stanice v okrese Plzeň Sever. Nejvíc platí motoristé na Tachovsku. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice více než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní.

0: Pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové budou hrát odvetu třetího předkola Evropské ligy na hřišti Bešiktaše Istanbul. Úvodní zápas východu Češi doma prohráli 0-1. Ve stejné fázi konferenční ligy nastoupí hráči Jablonce, které po domácím triumfu 2-0 čeká odveta na trávníku lotyšského celku RFS Riga. Záložník Jablonce Jan Suchan vnímá sílu soupeře.
2: Určitě víme, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě radši bychom tu odvetu hráli doma, než u nich. Víme, že na domácím hřišti jsou silní, že před pár lety porazili Ajax. Víme, že mají sílu ve vejšce, že jsou silní ve standardních situacích. Navíc teď o víkendu vyhráli 6-1, takže góly dát umějí.
0: Utkání RFS Riga Jablonec začne v 18 hodin a 30 minut. Hradec Králové nastoupí v Istanbulu o půl hodiny později.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až kolem 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 29 až 32 stupňů, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby o předpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 98. kilometru opravují povrchovou kanalizaci a uzavřený je levý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už 14 hodin a 5 minut je čtvrtek s datem 13. srpna. Obloha je, jako by ji vymetl. Znalec jazyka českého by vám řekl, že se tu jedná o vedlejší větu přísudkovou. No a všichni ostatní vidí, že se také jedná o realitu dnešního dne, neboť na nebi nenajdete jediného mráčku. Abyste podobně jasno měli i na duši, i od toho je tady Český rozhlas Plzeň, který právě posloucháte. Takže krátce po půl třetí se vypravíme do Horažďovic, kde navštívíme letní školu talentovaných houslistů. Pokud chcete něco výhodně prodat nebo koupit, opět pro vás otevřeme rozhlasové tržiště. No a už za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo se zajímavým podtitulem Ryby s neobvyklými jmény. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Po celých Horažďovicích teď zní hudba, ve městě se totiž koná 8. ročník Ševčíkovy akademie. Přijala na ní více než 100 hudebníků, ať už mladých talentů, nebo českých i zahraničních lektorů a špičkových interpretů. V plánu jsou koncerty, doprovodný program, ale hlavně vzdělávání. A to už od těch nejmenších. Na jednu takovou hodinu se podíváme už za chvíli. Teď jsou v plánu...
1: Tipy pro volný čas.
0: Na nádvoří Depo 2015 mohou rodiny s dětmi vyrazit od 16 hodin na pohádku Brémští cirkusanti. Pohádka o starých a zdánlivě nepotřebných cirkusových zvířátkách divadla Šapito je vhodná pro děti od 3 let a vstupné se neplatí. Rodinné kino U Matoušů v Plzni Volevci propojuje génius loci venkovského stavení a podvečerní promítání pro rodiče a děti. Od 19 hodin v útulné stodole můžete shlédnout francouzský animovaný film Tajemství síkorek. Večer na nádvoří plzeňského Prazdroje bude patřit plzeňské rockové kapele Palice. Koncert začíná ve 20 hodin a je součástí letního hudebního programu pivovaru. No a za hudbou můžete vyrazit také k Hracholuské přehradě, kde v kempu Keramika zahraje kapela Venda Gang. Tanečně laděný koncert tam začíná v 19 hodin. Tolik dnešní tipy, no a teď si Petr Janda bude chvíli balit kufr.

0: Jsou 3:03, posloucháte Český rozhlas Plzeň a míříme do Horažďovic. Tam, jak už jsem řekl, se koná Ševčíkova akademie. Dvoutýdenní festival a vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už 8. rokem spolupráci mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Vedle sebe se tak vzdělávají studenti, kteří už jsou na prahu profesionální dráhy s těmi, kteří s hudbou teprve začínají. Právě pro ty nejmenší je určena školička Otakárek.
1: Julku, ty krásně hraješ na housličky. Kolik je ti let, prosím tě?
2: 7.
1: 7. 7letý Julek. Takže jak dlouho hraješ na housle?
2: Už asi 4 roky. A nejvíce mi asi líbí tady, jak zkoušíme různé rozcvičky a tak tady na Otakárcích.
1: Ale a jak často cvičíš? Ty hraješ úplně krásně.
2: Cvičím hodně často, protože tata je koncertní mistr České filharmonie a nutí mě k tomu.
3: Otačáku s náma na toho čelisti. Géčko, jdeme na to.
1: Otakárky vedeme ve dvou, teda já, Eva Jamníková a kolegyně Nikola Bartošová.
4: Ty děti jsou od 4 do?
1: Od 4 do 8 let a jsou hrozně nadaný, nadšený, takže ta práce je jedna velká radost. Teda.
4: A rozhodně to tady nejsou děti začátečníci.
1: V podstatě ten cíl toho je, že kdo už na nějaký housličky nebo na čelo hraje, tak tady se ta motivace jako ještě zvyšuje, takže už sem přijdou minimálně s tím, že už někdy drželi housle v ruce, brnkají tady a pak se s těmi staršími prolínají a hrajou společně v orchestru i na velkém pódiu, hrajou teda s těmi nejstaršími seniorskými studenty a je to krásný vidět, jak vlastně se vzájemně podporují, protože ty malí vzhlíží k těm nejstarším a ty starší se zase musí o ně starat, takže je to krásná taková jako kooperace.
4: Tak a ředitelkou Ševčíkovy akademie je Barbora Jodas.
5: Účastníků máme 90, od úplně 5letých až do v podstatě profesionálních 26letých umělců a lektorů máme asi 24. A protože tady máme spoustu studentů i lektorů z různých zemí, tak se tady mluví asi 18 jazyky.
4: Kdybychom mohli připomenout Ševčíkova akademie, proč Ševčíkova a připomenout osobnost pana Ševčíka?
5: Ševčíkova akademie vznikla v Horaživě, protože Horaživice jsou rodiště Otakara Ševčíka, což je jeden z nejslavnějších houslových pedagogů. Dodnes v podstatě kamkoliv přijedete do Číny, do Ameriky, tak každý houslista začíná ševčíkovskými etídami, což z něj dělá absolutní osobnost a říkali jsme si, že ten odkaz by se měl šířit dál a měl by být větší a větší, protože všichni ho hrají, ale nikdo pořádně nevěděl, kdo to vlastně je, tak je potřeba ten jeho odkaz jako zvětšit, protože on je obrovský, jenom je potřeba o něm víc vědět.
4: Ševčíkova akademie taky letos nabízí i zhruba 20 koncertů, které se budou odehrávat třeba v zámku, v kostelech anebo na náměstí. Publikum při nich může sledovat začínající talenty i interprety, kteří už patří ke světové špičce. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

řekl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

0: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, čtvrteční rozhlasové tržiště právě na svém začátku. Tak jako obvykle připomínám, že svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Takhle jednoduché to je. Jdeme na toho prvního, který tam čeká. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prodám 2,5 roku starého anglonubijského plemeného kozla s průkazem původu. A dále prodám anglonubijskou kozu a 2 letošní kůzlata. Všechno by to bylo na telefonním čísle 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Číslo tedy zní 723 405 762.
4: Ano, mockrát děkuju, nashledanou.
3: Není zač. A teď vy, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Posluchač z Katovska, měl bych zájem o koupě starých žulových koryt, malá, velká. Posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Máme to zapsané a číslo 3 se hlásí o slovo, tak mu ho dáme. Dobrý den. Posloucháme, haló.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Já bych chtěla prodat 6 králičků, malej 6 měsíců a stan velký s 2 ložnicema levně. Bylo by to na telefon 723 041 460.
3: Dobrá, takže králíčci a stan jsou na čísle 723 041 464, ano?
6: Ano, je to Plzeň jich.
3: Dobrá, tak ať se to povede, nashledanou.
6: Nashledanou.
3: Kdo je tam dál, dobrý den.
7: Dobrý den, já bych prosím vás prodala do přesní známky a gramofonové desky na telefonním čísle 722 539 335, je to
3: Staňkovsko. Číslo opakuje 722 539 335, taky zapsáno.
7: Ano, děkuju. Nashledanou.
3: Nashledanou, ještě je čas, takže i vy můžete mluvit. Dobrý den.
8: Dobrý den. Já prosím vás prodám čalouněnou sedací soupravu. Je to rozkládací pohovka s úložním prostorem a jedno křeslo. Jsou velmi zachovalé. Je to na Plzni jihu a telefon 602 452 706.
3: Tak, jestli jsem to dobře zapsal, telefon zní 602 452 706 a Plzeň.
8: Ano. Ano, je to tak, děkuju.
3: Není zač, nashledanou. Čímž také končíme telefonickou část dnešního rozhlasového tržiště, protože tady mám ještě jednu písemnou věc. No, tak je to docela svérázný inzerát, ale poslouchejte. Elektrický šicí stroj vyměním za flašku rumu. Číslo telefonu 721 370 700. Tak kdo by chtěl elektrický šicí stroj, ať koupí flašku a zavolá na číslo 721 370 700. Lokalita je tady také připsána Plzeň Sever. No a pro ty, kdož se nedovolali do tržiště, tak připomínám, že tady bude zase zítra odpoledne krátce po 3:15.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: K fakultní nemocnici v Plzni na Lochotině má jezdit nová trolejbusová linka. Kvalita vody v koupalištích v plzeňském kraji je i v době veder stále dobrá. Navrhované větší cely od příštího roku mít vězni možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce změnu odložit. Zítra bude jasno, nebo skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupínková. Plzeň chce od září posílit spoje městské hromadné dopravy k fakultní nemocnici na Lochotině. Přibýt má nová trolejbusová linka, která bude jezdit ve všední dny. U autobusových linek číslo 33 a 40 má navíc dojít k prodloužení trasy na hlavní nádraží. Náklady vyjdou na zhruba 8,5 milionu korun. Pokračuje primátor města Plzně Roman Zarzický z Hnutí ANO.
6: Pan ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek poprosil o to, zda by město dokázalo na své náklady posílit spoje do fakultní nemocnice Lochotín. Výsledkem naší dohody je prodloužení autobusových linek číslo 33 a 40 a zároveň zavedení nové linky číslo 49 z Lochotína, a to přímo z areálu lochotínské nemocnice na hlavní vlakové nádraží.
4: O změnách v dopravě bude rozhodovat rada města na konci srpna. Kvalita vody na většině z 30 venkovních koupacích ploch, která v plzeňském kraji monitorují hygienici a hydrobiologové, je i přes dlouhotrvající vedra většinou stále dobrá. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, v Českém údolí v Plzni a v horní části přehrady Hracholusky směrem k Butovu. Zhoršenou jakost vody zaznamenali krajští hygienici v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku, na koupališti Planá na Tachovsku a jezírku Košutka v Plzni. Větší prostor v ložnicích vězni od nového roku mít možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit nová pravidla pro velikost cel. Samo se k nima zavázalo v roce 2020 na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Za tu dobu se ale nepodařilo zajistit ve věznicích dostatečné podmínky. Teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční, popisuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
7: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
4: Počet míst v českých věznicích by se tak snížil o zhruba 2800, to je víc než desetina současné kapacity. Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle

0: agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Podezřelý předmět, nalezený na železničních kolejích v bavorském městě Treuchtlingen, neobsahoval výbušniny, jak se policisté původně obávali. Uvedla to německá policie, podle které se evakuovaní lidé postupně vrací zpátky do svých domovů. Sport. Atlet Willem Stráský se po šesté disciplíně desetiboje běhu na 110 metrů překážek posunul na mistrovství Evropy na pátou příčku. Plavkyně Barbora Sémanová zaútočí na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozplavby i semifinále. O medaile poplave krátce po půl osmé večer. Počasí. V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů v údolích až kolem 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 29 až 32 stupňů, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby o předpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Dnešic na Plzni jihu ve směru od Soběkur řeší dopravní nehodu. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tušíte, jak dlouho trvá ušít nový chodský kroj? Ten jednodušší zabere zkušeným švadlenám i několik dnů. Nejvíc práce mají tradičně teď před chodskými slavnostmi v Domažlicích. My vás do dvou krejčovských dílen vezmeme v reportáži krátce po půl čtvrté tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. No a v rámci zámeckého léta vás také čeká další návštěva některého sídla českých, moravských či slezských šlechticů. No a za chvíli něco ze Šumavy, příběhy nejen šumavské. Felix Nás byl hajným u rodu Lamberků. Kromě práce pro panské lesy byl znám také jako léčitel, a to nejen lidí, ale dokonce i zvířat. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám o tom řekneme za chvilku daleko víc. Já si myslím, že se vyplatí zůstat i nadále na našich vlnách. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pracovitý a oddaný hajný navždycky byl a stále je pro majitele lesa opravdový poklad. No a takovým pokladem byl pro Lambenky ze Šichovic jejich hajný Felix Nás, který se staral o lesy v okolí Soběšic. Jeho životní příběh vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
2: Příběhy nejen šumavské. Felix Nás se narodil přesně před 185 lety, 18. května 1841 v Bedřichově nedaleko Pacova. Jeho otec Josef tam působil jako hajný, a tak budoucí zaměstnání nejen malého Felixe, ale také některých z jeho dalších šesti sourozenců bylo jasné, bude hajným.
3: Když bylo Felixovi necelých 23 let, pobýval už v okolí Žichovic, Strašína a Soběšic. V listopadu 1883 se v obci Bukovník oženil s panskou služebnou Terezí.
2: Felix Nás svoji práci miloval a byl jí oddán stejně jako svým pánům, rodu Lamberků, o jejichž lesy pečoval. A staral se hlavně o lesní zvěř, kterou Lamberkové tak rádi lovili. A nejen to, svoji oddanost dával najevo tím, že do opracovaných žulových kamenů vytesával oslavné nápisy svým chlebodárcům i samotnému císaři Františku Josefu I.
3: Jeho horlivost a oddanost se dotýkala i rodiny. Údajně své ženě zakazoval pálit v kamnech klestí, které by mohla sbírat v panských lesích. Jestli tomu tak bylo, jisté není, co však víme s určitostí je to, že Felix Nás pomáhal lidem. Sbíral a zpracovával byliny, pomocí kterých léčil a byl znám i jako rovnač kostí, a to jak zvířecích, tak i lidských.
2: Manželé Názovi měli 7 dětí, Felixe, Karla, Antonína, Eustacha, Julia, Marie a Anu. V otcových šlépějích se jako hajný vydal syn Karel. Ten bohužel zahynul tragickou smrtí.
3: Karel, který působil v Hájence v Buděticích, tragicky zahynul na posedu Čepičná v roce 1931 ve věku 43 let. Vyšetřování zcela neodhalilo příčinu smrti. Lidé věřili v zastřelení pytlákem, ale mohla to být i nešťastná náhoda.
2: Jeho otec Felix Nás skonal o mnoho let dříve v době zuřící druhé světové války v polovině prosince roku 1917. Celý svůj život byl považován za dobrého člověka, který pomáhal všem, kteří pomoc potřebovali, a jeho život zůstal bez poskvrny.
3: Hájence, ve které žil, se říkalo u Názu, později u Repšteka, po hajném Rudolfu Repštekovi. Ta byla v 50. letech minulého století zbořena, a tak po Felixu Názovi zůstaly pouze 3 opracované žulové kameny s nápisy, které do nich vytesal, a mnoho douglasek, které za svůj život vysázel do Soběšického háje.
4: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z nich.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů, vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí, ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh.
5: Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Medicine man.

0: Jak to vypadá, když má někdo na hlavě trvalou?
1: Třeba, když má na hlavě peří.
2: Pankáce.
3: Že se něco třeba pamatuje ze včera.
4: Že někde ještě něco dělá.
5: Že třeba si pamatuje na nějakýho kouka.
6: Že nějaká hotička ho adaptovala.
7: Má na hlavě toho kohouta.
8: Má na hlavě asi slepici.
9: Má třeba na hlavě krávu.

0: 15:36, to je správný čas a Český rozhlas Plzeň, to je ta správná stanice, kterou právě posloucháte. A míříme na Chocko. Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík, opravit výšivku. Přesně tohle řeší ve svých dílnách Švadlenec Domažlicka před chockými slavnostmi, největším folklorním slavností roku, která začne už zítra. První zakázky přijímali Švadleny už na jaře, teď dokončují ty poslední.
1: Motro, ten střih asi nenajdeme, ale já tě okážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: My jsme vyrostli ve válce, nic nebylo, ale máma naše byla taková podniková, šikovná, tak vždycky nějaký ten kus látky přinesla a já, když mi bylo 13 let, tak jsem šívala, když nebyla máma doma, něco jsem sklouzila a šívala. A říkala jsem, že už šít nebudu. No ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
4: Před chockými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny napilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová.
4: Nejvíce šijou nový kroje, protože lidi si prostě chtějí pořídit svůj kroj, ale samozřejmě i opravujeme, přešíváme, co je potřeba.
3: Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
4: Záleží, jaký typ kroje je to. Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak to už trvá díl, řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chocké slavnosti? Jaký kroj a z čeho se skládá?
4: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch, potom máme lajblík, to je taková vestička, košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek, a černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
4: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času ve své dílně teď tráví i švadlena Martina Pincová z Mrákova na Domažlicku.
5: Mrákov patří do Dolního Chocka, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz, takže ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
3: Co na těch výšivkách je?
5: Většinou jsou to květinové vzory, třeba na nějakých těch šátkách na hlavu jsou klasy různé, plčimáky, no nějaký pivoňky, růže se tam objevují. Je to asi běžný květí, co jako lidi viděli kolem sebe.
3: Můžeme říct, z čeho se skládá pánský kroj?
5: Pánský kroj se skládá z vesty, která je teda tak na Dolním Chocku vyšívaná bohatě ručně, potom košile bílá a kalhoty, teď se šijou z diftínu, dříve to byly kožené kalhoty, říká se jim praštěnky, asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
3: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chockých slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Samota je mnohým velmi často příjemná a dokonce ji mnozí i potřebujeme proto, abychom si utřídili myšlenky. Ale osamělost, tedy dlouhodobá samota, je podle výzkumu má prý vliv nejen na naši psychiku, ale i na to zdraví fyzické. Tak jak to máte vy? Trápí vás, že žijete sami? A nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? Jak se mění člověk, když žije sám? Dnešní noční linka má téma Samota prý škodí zdraví. No a na vaše názory se bude od 23 hodin ptát moderátorka Jitka Lukešová a věří, že nebude osamocena. Ale teď už míříme do muzea a nejen tak ledajakého. Přibližně 2 miliony sbírkových předmětů. Tolik jich má ve svých fondech Západočeské muzeum v Plzni, které je vůbec největší muzeum v plzeňském kraji. Jen ve své hlavní budově v Kopeckého sadech své sbírky představuje na více než 1000 metrech čtverečních výstavní plochy. No a stále se rozrůstá. Nedávno o muzeum svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku, které se nově zařadilo do zástupu jeho poboček.
1: Máme v Plzni muzeum Loutek, Národopisné muzeum Plzeňska, muzeum církevního umění plzeňské diecéze, ale patří pod nás i třeba Vodní Hamr Dobřív a nebo muzeum v Rokycanech.
2: Západočeské muzeum v Plzni nám představuje jeho ředitel Jiří Orna, jakou péči sbírkové předměty vyžadují.
1: Tak samozřejmě ideálně je stále klima, ať už ta teplota nebo vlhkost. Ty muzejní sbírky jsou tak z hlediska materiálu různorodé, že samozřejmě každý ten materiál vyžaduje jiné podmínky, o to je to složitější na ty depozitární prostory. Takže se snažíme, aby každý ten materiál měl odpovídající podmínky, byť někdy to není úplně jednoduché. Samozřejmě ty muzejní sbírky neslouží pouze k tomu, aby se vystavovaly, ať už tedy v rámci expozic nebo nějakých krátkodobých výstav, ale řešíme s nimi nějaké odborné vědecké zpracování, publikování. Velké možnosti nám dneska poskytuje publikování v nějakém online prostředí, takže ty expozice a výstavy jsou jenom jedna součást prezentace toho sbírkového fondu.
2: Kde muzejní sbírky uchováváte?
1: Máme celou řadu depozitářů, prakticky po celém území Plzeňského kraje. Samozřejmě ty sbírky se neustále rozšiřují, takže řešíme i to, jak získat nové depozitární prostory, které splňují ty současné trendy a potřeby uložení těch sbírkových předmětů.
3: Sice sem nechodím pravidelně, ale je to takový hezký. A mají tady i ty zbraně z toho věku právě.
4: Mají to tu hezký, krásně to tu popsali. Vidím, že to mají kostry, popsali tu, co se dělo, i letopočet a myslím si, že to hezky popsali prostě tady.
5: Je to tady hezký, mají tady hezký stropy a určitě se sem zajděte podívat.
2: Kolik zaměstnanců muzeum má?
1: Aktuálně máme více než 160 zaměstnanců, což zase jsme v tom kontextu českých muzeí jedním z těch největších.
2: 160 zaměstnanců na 2 miliony sbírkových předmětů, to není tolik.
1: Samozřejmě vždycky si lze představit to personální zabezpečení správy sbírek lepší, ale myslím si, že to celkem zvládáme. Prošli jsme i nějakými kontrolami na správu sbírek celkem úspěšně v nedávné době, takže můžu říct, že i ten počet zaměstnanců, který máme, nám umožňuje tu správu sbírek tak, jak má být.
2: Západočeské muzeum v Plzni je jednou z nejvýznamnějších institucí svého druhu v České republice i jednou z největších.
1: Už jsme se opravdu dostali zcela určitě mezi 5 největších muzeí České republiky a v plzeňském kraji jsme bezkonkurenčně největší.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Varhaník Petr Blažek z Přeštic oslavil 90. Na varhany v Přeštickém kostele, představte si, hraje víc jak 75 let. Z jakých částí se varhany skládají a jak se na ně hraje, nejen o tom si s ním budeme povídat zítra po 10. hodině. No ale to bude až zítra, teď je 15 hodin a 53 minuty, za chvíli jsou tady aktuální zprávy s Lenkou Lupínkovou, no a pak, jak už je tady zvykem, humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu scenárista, televizní dramaturg a moderátor a zpěvák Aleš Ulm společně s Patrikem Rozehnalem a taky s vámi, tak jak to bývá prostě. No a Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

0: nevím.
1: Věděli jste, že v katastru obce Hvozd na severním Plzeňsku stojí barokní socha archanděla Michaela bojujícího s ďáblem? Sochu nechala postavit roku 1772 Terezie Lažanská, autor není znám. Socha má latinský nápis. V překladu, aby tato území se trvala neporušená pod ochranou svatého Michaela obránce, dala z vděčnosti zhotovit tuto sochu nejvznešenější a nejurozenější paní Terezie, říšská hraběnka Lažanská.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4PRO.

0: pondělí 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hasičům už se podařilo lokalizovat požár u Mochtína na Klatovsku. Oheň tam zasáhl 3,5 hektaru pole a lesa. Národní sportovní agentura podpořila dotací Sušickou sportovní halu. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné odpoledne. Plochu zhruba 3,5 hektaru zasáhl dnes požár v újezdci u Mochtína na Klatovsku. Oheň se šířil na poli a v sousedním lese. Hasiči proto vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu, vyslali na místo postupně 14 jednotek s cisternami a povolali i 4 kolky uspůsobené pro hašení v lese. I když práci komplikovalo větrné počasí, požár už se podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncera podařilo lokalizovat.
2: Lehce po půl třetí jsme požár lokalizovali a tudíž jsme ani nemuseli původně uvažovaný vrtulník použít.
0: Sušice získala dotaci na výstavbu nové víceúčelové sportovní haly. Národní sportovní agentura ji podpořila dotací ve výši 30 milionů korun. Stavba za zhruba 190 milionů korun by měla být hotová letos a sloužit bude sportovním oddílům, školám i veřejnosti. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
3: Počítá se zde například s florbalem, basketbalem či volejbalem, ale také samozřejmě s gymnastikou. Součástí haly bude lezecká stěna, velká moderní posilovna s funkční a kardiozónou a také atletická část. Ta bude vybavena 50-metrovým běžeckým tunelem a doskočištěm pro skok daleký.
0: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Ruský prezident Vladimír Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal také na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě ostře protestuje.
1: Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. Ve druhém semifinále skončila druhá, když 400 zaběhla za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovětská.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů v údolích až kolem 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 29 až 32 stupňů. Na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: našeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 mezi 114. a 120. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a uzavřený je levý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
4: určitě, hezké odpoledne. Určitě, pač se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
3: Všechno bude.
4: Ano.
3: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Medřickou.
0: Ano, vzpomínka na něj, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Medřickou hráli řadu věcí. Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni. Ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, kterýho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, té zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku na nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní. Jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, o, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, pomáč, já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhý, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
4: Děkuji. To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
8: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
8: Já bych prostor pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
9: Verich měl dlouho kolí psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
10: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasnej, jenomže ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl, jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi
3: tam ještě období. Byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude a bude v září. My to máme už dlouho. S mojí přítelkyni vyhlédnu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako obvykle, přítelkyně nebo vy? Nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali fakt, stejně. Jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chvíli máš hůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory. Jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak
3: že,
4: jo, tak
3: jako,
4: hezkou dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě vzbudil, tak já když bičem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, v klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všechci nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vop ausgerechne. Po půlnoci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale vop, když by ještě dneska. Když by se zmrzkal. A to je jedno, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom by šlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stá někde váhat. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvednete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, no, mě něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleš?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, mi dával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý, děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad. Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepíku, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Druhá taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, Andule 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil. Nechci si, že tani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, a už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrti platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě říct. Dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že a tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: tu venkovní
5: chatku,
2: sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam se byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to. No a že už je starý na to a tako, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem mu vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Nashledanou, vědě se hezky, jen přeju oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla,
3: jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme... Že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, jako když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Cyklistovi v Plzni vzplála baterie na elektrokolo, vezl jí v batohu na zádech. Lidé z Plzeňského kraje věnovali přes 700 kabelek na podporu dětí z pěstounských rodin. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obce se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun. Dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Popáleniny části těla utrpěl cyklista, který dnes v Plzni Křimicích převážel v batohu na zádech baterii pro elektrokolo. Podle policie se baterie z neznámého důvodu vznítila. Stav vážně zraněného muže popisuje mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
4: Muž narozený v roce 1991 utrpěl středně těžká až těžká zranění, zejména horní poloviny těla, a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl letecky transportován na specializované pracoviště.
2: Příčinu nehody teď řeší kriminalisté. Více než 700 darovaných kabelek a tašek pomůže dětem v náhradní péči. Lidé je nosili na sběrná místa v Plzni, Rokycanech, Dobřanech, Přešticích a Klatovech. A teď bude následovat benefiční bazar. Příští týden ho uspořádá Diakonie Západ v plzeňském depu v rámci festivalu na ulici. Výtěžek půjde na financování odborné terapie pro děti s traumatickými zkušenostmi, říká Martin Bečan z Diakonie Západ.
5: Výtěžek chceme tentokrát použít na odborné terapie pro děti z náhradních rodin. Mnohé z nich mají za sebou velmi náročné zkušenosti a odborná a dlouhodobá péče jim pomáhá tyto zkušenosti zpracovávat a zároveň podporuje rodiny, které o ně pečují.
2: Benefiční bazar se uskuteční v areálu depo 2015 18. a 19. srpna. Polsko zadrželo Rusa, pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že terčem útoku měl být člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti Tusk nezdělil. Podle polského vládního koordinátora zvláštních služeb Tomáše Šemoniaka plánovanou vraždu zmařili polské úřady ve spolupráci s americkým službami. Podezřelého zatkli v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo.
3: Sport.
2: Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Zezadu udeřil do hlavy Tomáše Zlatohlávka.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, v údolí až kolem 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 29 až 32 stupňů, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Merklíně na náměstí se srazila dvě osobní auta a mezi Sulkovem a Plzní na silnici číslo 26 havarovalo nákladní auto. Projíždějte těmito místy opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Ano, je 5 minut po 5, právě začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Kromě dalších informací vám připomeneme našeho dnešního hosta Hanu Kertisovou, která vyrábí šaty z korálků. Pokud vám připadá, že nějak hůř slyšíte, určitě si nenechte ujít informace od našeho regionálního stopaře o jedné neziskové organizaci, která vám s tím může pomoci. No a zavoláme také meteorologům, kteří určitě už zoufali touží potom, aby nám mohli nahlásit, že konečně přichází déšť. Tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Lenka Lupínková.
2: Hezké odpoledne. V Plzeňském kraji za týden zlevnily pohonné hmoty od desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 54 haléřů. Před týdnem byl o 61 haléřů dražší. O 64 haléřů na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 44 korun a 9 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejlevnější pohonné hmoty v regionu prodávají čerpací stanice v okrese Plzeň-Sever. Nejvíc platí motoristé na Tachovsku. V Horažďovicích se koná Ševčíkova akademie. Dvoutýdenní festival a vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už osmým rokem spolupráci mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Vedle sebe se tak vzdělávají studenti, kteří už jsou na prahu profesionální dráhy s těmi, kteří s hudbou teprve začínají. Právě pro ty nejmenší je určena školička Otakárek. Více o akademii poví ředitelka festivalu Barbora Jodas.
3: Ševčíkova akademie vznikla v Horažďovicích, protože Horažďovice jsou rodiště Otakara Ševčíka, což je jeden z nejslavnějších houslových pedagogů. Kamkoliv přijedete do Číny, do Ameriky, tak každý houslista začíná ševčíkovskými etídami.
2: Do Horažďovic se vrátíme už za pár minut. Kvalita vody na většině z 30 venkovních koupacích ploch, které v Plzeňském kraji monitorují hygienici a hydrobiologové, je i přes dlouhotrvající vedra většinou stále dobrá. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, v Českém údolí v Plzni a v horní části přehrady Hracholůzky směrem k Butovu. Zhoršenou jakost vody zaznamenali krajští hygienici v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku, na koupališti Planá na Tachovsku a jezírku Košutka v Plzni. Domažlice se připravují na chodské slavnosti. 72. ročník začne zítra a potrvá do neděle. Kromě folklorních vystoupení nabídne i mše a další doprovodný program. Hodně lidí si oblékne slavnostní kroj a vyjde do ulic. První zakázky přijímaly švadleny už na jaře. Teď dokončují ty poslední. Švadlena Martina Pincová právě došívá mrákovský kroj.
4: Mrákov patří do Dolního Chocka, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz. Ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
2: K tématu se vrátíme přibližně za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste mohli slyšet, v Horažďovicích se koná Ševčíkova akademie. Dvoutýdenní festival a vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už 8. rokem spolupráci mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Vedle sebe se tak vzdělávají studenti, kteří už jsou na prahu profesionální dráhy s těmi, kteří s hudbou teprve začínají. A právě pro ty nejmenší je určena školička Otakárek.
1: Julku, ty krásně hraješ na housličky. Kolik je ti let?
2: 7.
1: 7. 7letý Julek. Takže jak dlouho hraješ na housle?
2: Už asi 4 roky. A nejvíce mi asi líbí tady, jak zkoušíme různé rozcvičky a tak.
1: Hele, a jak často cvičíš, když ty hraješ úplně krásně?
2: Cvičím hodně často, protože táta je koncertní mistr České filharmonie a nutí mě k tomu.
3: Od začátku s námi na toho čelisti. Géčko, tak jdeme na to.
1: Otakárky vedeme ve dvou, teda já Eva Jamníková a kolegyně Nikola Bartošová.
4: Ty děti jsou od 4 do?
1: Je to od 4 do 8 let. V podstatě ten cíl toho je, že kdo už na nějaký housličky nebo na čelo hraje, tak tady se ta motivace jako ještě zvyšuje, takže už sem přijdou minimálně s tím, že už někdy drželi housle v ruce, brnkají tady a pak se s těmi staršími prolínají a hrajou společně v orchestru.
4: Tak a ředitelkou Ševčíkovy akademie je Barbora Jodas.
5: Účastníků máme 90, od úplně 5letých až do v podstatě profesionálních 26letých umělců a lektorů máme asi 24.
4: Ševčíkova akademie, proč Ševčíkova?
5: Ševčíkova akademie vznikla v Horažďovicích, protože Horažďovice jsou rodiště Otakara Ševčíka, což je jeden z nejslavnějších houslových pedagogů. Dodnes v podstatě kamkoliv přijedete do Číny, do Ameriky, tak každý houslista začíná ševčíkovskými etídami. Tak je potřeba ten jeho odkaz jako zvětšit, protože on je obrovský, jenom je potřeba o něm víc vědět.
4: Ševčíkova akademie taky letos nabízí i zhruba 20 koncertů, které se budou odehrávat třeba v zámku, v kostelech anebo na náměstí. Publikum při nich může sledovat začínající talenty i interprety, kteří už patří ke světové špičce. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: No a už voláme do meteorologického ústavu, kde je připravena Jana Adamovská. Tak Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Ta včerejší noc, ta byla plná efektů na obloze. Počasí na to bylo jako dělané. Tam se vás, jaká bude ta dnešní?
2: Tak, ta dnešní bude taky vyjasněná. Včera se nám sice při tom západu slunce ukázala nějaká vysoká oblačnost, ale dneska by to mělo být i bez ní. A bude taky poměrně chladno jako předešlou noc. Teploty budou klesat k 12 až 9 stupňům. Na Tachovsku může být až 6 a bude foukat jen vítr slabý, proměnlivý nebo od východu.
1: No, ale přes den to půjde rychle nahoru, vidíte.
2: Ano, to máte pravdu. Zítra budou ty teploty o stupínek až 2 vyšší. Očekáváme maxima do 32 stupňů. Na Plzeňsku může být až 33 a ta jasná obloha bude nadále přetrvávat po celý den a taky nám bude foukat jenom slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Tak otázka na závěr, ta, která nás trápí čím dál tím více. Zaručíte nám už dnes, že se avizovaného deště dočkáme už třeba v neděli večer nebo aspoň v pondělí?
2: Tak zaručit nic nemůžu. Teď je nám známo, že to počasí si trochu dělá, co chce. Je to ještě daleko, ale jak jste už řekl, ta šance je v neděli, kdy počasí u nás začne ovlivňovat zvlněná studená fronta, takže potom spíše v pozdějších denních hodinách je tu nějaká šance, hlavně na západě kraje, na přehánky, a to trochu deštivější počasí by mělo pokračovat i z počátku toho pondělního dne.
1: Tak děkujeme, Jana Adamovská, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Je půl šesté, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Hana Kertisová z Chebu se původně věnovala marketingu, ale před 13 lety se rozhodla změnit životní cestu a pustila se do korálkování. Dnes už známá výtvarnice vytvořila unikátní šaty, složené z více než 500 000 korálků o hmotnosti 13 kg. Do jejich výroby se zapojilo přes 200 korálkářek z České republiky, Itálie, Polska, Slovenska. Autorka celého nápadu Hana Kertisová byla naším dnešním dopoledním hostem a moderátor Radim Jehlík se hned na úvod zeptal.
1: Jaká je vlastně ta vaše výtvarná cesta? Co vás přivedlo k umění?
2: Tak já jsem vlastně před 13 lety dělala marketingovou manažerku, když jsem ze dne na den skončila a narodila se nám malá neteř v Táboře. My jsme se na ní byli podívat a tam jsem objevila korálkárnu. Jsem říkala, tak půjdeme se podívat, co tam je. Koupila jsem si svůj první pytlíček korálku a posléze už se to spustilo a drží se mě to dodnes.
1: Vy jste zmínila, že před 13 lety jste vyměnila zaměstnání, když se to tak řekne. Ty vaše šaty, o kterých jsme se krátce zmínili a budeme o nich mluvit, váží 13 kg. S vámi je spojená 13 horem dolem. Pojďte jenom ve stručnosti popsat, co všechno se ve vašem životě váže k 13.
2: Tak já jsem hlavně 13. narozená. Korálkuju letos 13 let a v rámci těch šatů my jsme rekord za ty šaty dostali 13. června 2025. Šaty váží 13 kilo a je tam použito 2013 květinek.
1: Kde vznikla ta myšlenka vytvořit něco tak velkého? Kdy vás to napadlo, že to nebudou v uvozovkách obyčejné šaty?
2: Tak mě vůbec ten nápad napadl před 2 lety, když jsem nemohla usnout, tak vlastně před tou fází jsem přemýšlela a jak jsem korálkářka, tak se mi zdálo, že mám na sobě vlastně šaty z korálkových květin a udržela jsem to teda do rána a ráno jsem o tom začala trošku víc přemýšlet a protože kdybych to šila sama, tak by to asi bylo na delší dobu, tak mě napadlo oslovit vlastně spolek korálkářky, jestli by mi trošku nepomohli. Oslovili jsme takhle korálkářky po celé republice, aby mi ušili pár těch kytiček a já, že ušiju šaty a ty kytičky vlastně na to našiju.
1: Pojďme teď k té výrobě. Jak dlouho vlastně to všechno trvalo? Kolik práce, lidské práce stála realizace od toho nápadu až po ten finální produkt?
2: Tak kytičky já jsem sbírala 2 roky. Práce na šatech i na těch květinkách zhruba 1000 hodin práce, protože opravdu trvá. Některé kytičky teda jsou hotové i třeba za 1-2 minuty, protože to jsou opravdu třeba s 9 korálkama, ale máme tam i některé, které trvají třeba i přes 10 hodin. My jsme za první rok ušili krátké šaty, ale protože květinek stále a stále přibývalo, tak mě napadlo, že to trošku prodloužíme a vlastně k těm šatům jsme přidělali 2metrovou vlečku.
1: Víme tedy, že ty šaty váží 13 kilogramů, jsou složeny z více než 500 000 korálků. Jaké technické, nevím, v případě šatů, jestli je to správné slovo, nebo designové výzvy to přineslo? Já mám tím na mysli tu pohyblivost, udržení tvaru, sílu látky, to všechno přece hraje nějakou roli.
2: Zaprvé látka tam úplně není, nebo... já jsem chtěla, aby to bylo čistě z korálků, takže opravdu mi chvíli trvalo, než jsem vůbec vymyslela, jakoby jak udělat ty šaty, aby se daly teda v obléci, aby nic neruplo, takže já jsem ušila základ těch šatů postupně, ještě jsem vždycky došívala kusy, aby to sedělo na té postavě, že to velikost teda S-ko, dá se, ty krátké šaty se dají normálně nosit. A jako byla to výzva teda, no. nic podobného jsem do té doby nedělala.
1: Dají se nosit, to znamená, někdo si opravdu fyzicky vyzkoušel? Vy nebo někdo jiný?
2: Já tež poprvé měla vlastně na sobě modelka na takovém pražském velkém korálkovém festivalu a potom jsem samozřejmě si chtěla splnit ten sen, kde je budu mít na sobě, takže jsem si je oblékla a nafotila jsem s nima sérii fotek v Chebu.
0: Jinak celý rozhovor s Hanou Kertisovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu a to na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: No, teď zase na chvíli zamíříme na Chocko. Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík, opravit výšivku. Přesně tohle řeší ve svých dílnách Švadleny z Domažlicka před chockými slavnostmi. Největší folklorní slavnost roku, připomínám, začne už zítra. První zakázky přijímaly Švadleny už na jaře. Teď dokončují ty poslední.
1: Motro, ten střih asi nenajdeme. Ale já tě okážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: Říkala jsem, že už šít nebudu. No ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
1: Před chockými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny na pilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová. Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
1: Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chocké slavnosti?
1: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch, potom máme lajblík, to je taková vestička, košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek, a černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
1: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času ve své dílně teď tráví i švadlena Martina Pincová z Mrákova na Domažlicku.
4: Mrákov patří do Dolního Chocka, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz, takže ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
3: Co na těch výšivkách je?
4: Většinou jsou to květinové vzory, třeba na nějakých těch šátkách na hlavu jsou klasy různé, plčimáky, no nějaký pivoňky, růže se tam objevují. Je to asi běžný kvítí, co jako lidi viděli kolem sebe.
3: Můžeme říct, z čeho se skládá pánský kroj?
4: Pánský kroj se skládá z vesty, která je teda tak na Dolním Chocku vyšívaná bohatě ručně, potom košile bílá a kalhoty, teď se šijou z diftínu, dříve to byly kožené kalhoty, říká se jim praštěnky, asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
3: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chockých slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Problémy se sluchem se v populaci objevují čím dál častěji a zdaleka se netýkají jenom seniorů. Lidé v celém Plzeňském kraji, kteří sami hůře slyší nebo pečují o nedoslýchavého příbuzného, mohou využít bezplatné odborné služby. A podrobnosti teď z Rokycan přidá regionální stopař Jiří Trnka. Tak Jirko, dobré odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne.
1: Ta neziskovka, ta se jmenuje Tichý svět a pomáhá lidem se sluchovým postižením. Na tobě jsou podrobnosti. S čím tedy konkrétně jim dokáže poradit a jaké služby nabízí?
2: Tichý svět poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Lidé se na ně nejčastěji obracejí ve chvíli, kdy zjišťují, že jim přestává stačit běžná hlasitost a potřebují pomoc s výběrem nebo vyřízením příspěvků na kompenzační pomůcky, ať už jde o sluchátka, speciální světelné zvonky nebo zesílené telefonní přístroje. Poradci navíc pomáhají při jednání s úřady, lékaři či zaměstnavateli a zajišťují také tlumočení do znakového jazyka nebo tichou linku s přepisovatelskou službou.
1: Tak to je určitě bohulibá činnost. Jak přesně tedy mohou obyvatelé organizaci kontaktovat, když například v samotných Rokycanech, kde teď si, kamenná pobočka není, pokud se nemýlím?
2: Pravda není. Důležité je, že Tichý svět funguje v celém Plzeňském kraji, primárně terénně. Kdo potřebuje pomoc, nemusí nikam cestovat. Pracovníci přijedou po předchozí domluvě přímo za klientem domů, ať už jste z Rokycan, Plzně nebo okolních obcí. Případně je možné konzultaci vyřídit online. Veškeré kontakty a informace najdete na stránkách tichysvět.cz a služba je plně hrazená a pro klienty je zdarma.
1: Jiří Trnka, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Kde

Jak už víte, Domažlice se chystají na chodské slavnosti. Tamní pekárny musí před zahájením napéct tisíce koláčů. My vás zítra v našem vysílání vezmeme do jedné z pekáren. Navštívíme Bořice. Hauswaldská kaple na Šumavě má nově zastřešení a novou skleněnou sochu Madony. Zítra vám rovněž o novince povíme víc a také vám řekneme o budoucí fotbalové spolupráci mezi Pískem a Viktorií Plzeň. Z dnešního dne v kraji už je to úplně všechno, takže příjemný poslech i dalších pořadů Rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň, přeje Roman Stupka.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Kvůli rekonstrukci je omezeně průjezdná křižovatka u Derebáka v Plzni na Borech. Městská sdílená elektrokola v Plzni ujela za prvních 5 měsíců provozu 1 000 000 km. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
2: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
3: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
4: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
3: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
4: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Kompletní rekonstrukce v současné době omezuje průjezd křižovatkou u Darebáka v Plzni poblíže Západočeské univerzity. Křižovatka dosud patřila mezi rizikové úseky. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN se v tomto místě za posledních 10 let stalo zhruba 40 nehod. Cílem přestavby celé křižovatky je zvýšit plynulost provozu a bezpečnost řidičů, chodců i cyklistů.
5: Do té křižovatky doplníme světelnou signalizaci, zkrátka jinak ji uspořádáme tak, aby byla bezpečnější, ale i průjezdnější, bude tam bezpečnější nájezd z toho vedlejšího směru od Lhoty a pochopitelně i odbočení. Budou tam přejezdy pro cyklisty a přechody a přímo od křižovatky až do ulice U letiště směrem na Borské pole bude i samostatná cyklostezka necelý kilometr dlouhá.
0: Rekonstrukce křižovatky u Derebáka potrvá do konce roku. O sdílená elektrokola v Plzni je obrovský zájem. Lidé už na nich celkem najeli 1 000 000 km. Systém funguje 5 měsíců a radnice na vysokou poptávku zareagovala posílením flotily ze 300 na 400 kol. Provoz zajišťují plzeňské dopravní podniky ve spolupráci s městem a plzeňským krajem. Na další sezónu město plánuje počet elektrokol znovu navýšit, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar ze STAN.
6: Ta služba se setkala se zájmem, který jsme úplně neočekávali, ale těší nás to. Ta služba má velmi snadné ovládání, ten systém přilož kartu a jeď. Ten extrémní zájem se projevuje i nedostatky kol na některých stanicích a většími nároky na jejich servis a snažíme se tomu teda předejít tím navyšováním jejich počtu.
0: Španělské město Ceuta na severním pobřeží Afriky podle španělské vlády neopustilo asi 5 000 migrantů, včetně nezletilých. Starosta Ceuty uvádí až dvojnásobek. Koncem července do Ceuty pronikly desítky tisíc migrantů. Většina z nich se už vrátila do Maroka. Nejméně 80 lidí ve snaze dostat se na španělské území zemřelo. Španělsko v Ceutě stále posiluje přítomnost policistů i úředníků, kteří vyřizují žádosti o azyl a návrat dalších běženců do Maroka. Sport. Plzeňský fotbalista David Krčík dostal za vyloučení v posledním ligovém utkání v Teplicích trest na 4 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za úder ze zadu do hlavy Tomáše Zlatohlávka. Pokuty za chování svých fanoušků obdržely také 3 kluby. Sparta zaplatí 160 tisíc korun za použití pyrotechniky v zápase se Zlínem. Finanční tresty dostali i Baník Ostrava a Viktoria Plzeň.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, na Tachovsku až 6 stupňů Celzia. Zítra bude jasno, teploty 29 až 32, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celzia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na 2. stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.

0: V Merklíně na náměstí se srazila dvě osobní auta a mezi Sulkovem a Plzní na silnici číslo 26 havarovalo nákladní auto. Projíždějte těmito místy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení přátelé, Jaroslav Tachovský vás vítá u poslechu pořadu Muziky muziky. V měsíci březnu roku 1902 se narodili tři lidé, kteří zásadně ovlivnili českou dechovou hudbu. Ano, byli to Josef Poncar, Karel Vacek a Jaromír Vejvoda, takzvaní tři králové české dechovky. Dnes si připomeneme Josefa Poncara, který je z nich nejstarší.

Jistě jste poznali Chodoňskou polku, i když v netradiční podobě, kterou Josef Poncar pojmenoval po vesničce Chodoň u Zdic, kde se 14.3.1902 narodil. Malý Josefek musel být velmi talentovaný, protože už v 7 letech se začal učit na housle u svého tatínka a rok na to již hrál na basu v jeho kapele. Muzika ho chytila tak, že se během několika málo let naučil hrát na všechny žestové neboli plechové nástroje, na které se hraje v dechovce. Nejvíce mu k srdci přirostla baskřílovka. A aby toho ještě nebylo málo, tak si v 11 letech založil kapelu.

Josef Poncar se vyučil truhlářem, ale brzy zběhnul k železnici. Byl jí věrný skoro celý život. Do práce dojížděl ze Zdic do Prahy na Smíchovské nádraží, kde pracoval. To znamená, že strávil ve vlaku hodně času. Aby využil čas strávený ve vlaku, tak si poznamenával nápady pro své písničky. Jak říká jeho syn Josef, v kapsičce u vesty měl vždy kus notového papíru a ostře řezanou krátkou tušku a zapisoval si nápady, aby je nezapomněl. Nápady dokončil doma, kde to dopisoval na šicím stroji. Když ovšem maminka šila, noty musely počkat.

Ocituji vám jednu perličku z knihy Milana Koukala Dechovka, historie a současnost naší dechové hudby. Traduje se, že Jaroslav Hašek si po jednom návratu z Flámu napsal na kus papíru geniální námět na knihu. Papírek však omylem hodil do koše na odpadky. Když se ráno ještě v kocovině probudil, zuřivě se pídil po svém záznamu. Naštěstí papírek našel a tak napsal Osudy dobrého vojáka Švejka. Také jednoho truhlářského učně, později známého muzikanta, náhle napadl motiv polky. Bál se, aby motiv nezapomněl, a tak popadl první věc, která mu přišla pod ruku. Tak se dřevěná hoblina stala svědkem zrodu polky Andulička. Josefu Poncarovi bylo tehdy 17 let.

Již v 16 letech napsal svou první písničku, a to polku Při svitu. Na kontě Josefa Poncara je asi 150 skladeb. Spolupracoval s mnoha textaři, ale nejvíce s Vaškem Zemanem, Františkem Voborským a Ladislavem Jacurou. V roce 1935 vyhlásila gramofonová firma Ultrafon soutěž o nejlepší polku. Suverénně zvítězila Poncarova polka Já nemám nic. Josef Poncar zemřel ve věku 84 let v roce 1986 ve Zdicích, kde je pohřben. Loučím se s vámi a příště nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příjemný dobrý večer. Dozněla znělka premiérového pořadu letošních chodských slavností Výlety za lidovou písní. Uskuteční se v sobotu 15. srpna od 8:30 večer na hlavní scéně u brány na Domažlickém náměstí. Režisérem pořadu je Miroslav Šimandl, který vám dnes umožní nahlédnout pod pokličku tohoto pořadu. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech. Folklorní koncert Výlety za lidovou písní otevřou Vicpálkovci z Prahy. Soubor vznikl v roce 1947. Již na začátku k sobě přitáhl řadu osobností, výtvarníků, choreografů a hudebních skladatelů. Mezi ně nemohu opomenout Františka Bonuše, Alenu Skálovou, Jaroslava Krčka, manžele Evu a Radomila Rejškovi, Miloslava Richtu, Martina Teraje. Všechny jsem osobně poznal a na bohatém folklorním poli jsme se mnoho let potkávali.

průběhu let se Vicpálkovci proměňovali ve všech složkách a získali řadu ocenění jak doma, tak i v zahraničí. Když jsem jim položil otázku, jaký vztah mají k Chocku, jednoznačně odpověděli. Vřelý. A tak moje pozvání na letošní chocké slavnosti rádi a bez výhrad přijali.

Domažlická dudácká muzika patří k předním souborům prezentujícím chodskou dudáckou hudbu. Většina jejich členů jsou profesionální hudebníci. Za dobu své existence reprezentovali Českou republiku a tradiční kulturu Chodska ve více než polovině evropských zemí.

Prameny, z nichž kapela při tvorbě čerpá, jsou různé zpěvníky sebrané písmáky v průběhu 19. století. Mezi ně patří především materiál mistra Jindřicha Jindřicha. Jehož 150. výročí narození si letošní ročník chodských slavností s obrovským uznáním připomíná. Umělecký vedoucí Josef Kuneš od letošního roku přebírá po Antonínu Konrádimu štafetu hlavní role kulturních akcí Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě naladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní dnes s podtitulem Pozvánky na nový pořad chodských slavností Výlety za lidovou písní. Plzeňský MLS, malý lidový soubor, jsem jako jeho umělecký vedoucí založil v roce 2009. A jsem i režisérem zmíněného pořadu. Při založení MLSu jsem se obklopil mladými muzikanty a zpěváky, kteří vyrostli v dětských folklorních souborech a mnozí studovali Plzeňskou konzervatoř. Obrovskou pomocí pro mě v této věci byl můj stejnojmenný syn.

po celou dobu uskutečnil Plzeňský mls stovky vystoupení doma i v zahraničí. Natočil řadu lidových písní z Plzeňska a Žinkovska. Jeho členové většinově působí na základních uměleckých školách, v orchestrech divadla Josefa Kajetána Tyla a v dalších profesionálních souborech.

Závěr pořadu Výlety za lidovou písní bude patřit cymbálové muzice Zádruha z Dolních Bojanovic s mužáckým sborem Kostice Tvrdonice. Zajímavý název Zádruha pak tvoří heslo jeho členů. Druh za druha.

Jednotlivé soubory, které se představí v pořadu Výlety za lidovou písní, budou mít v programu vždy také jednu melodii, která je všeobecně známá a kterou si návštěvníci budou moci zaspívat. Koncert se tak dostane do úrovně krásné, řekl bych, folklorní pohádky. Dnešní Špalíček končí a já se budu těšit v

0: Zítra bude jasno a teploty do 32 stupňů. Pěkný večer vám přeje Lenka Lupínková. Během července se v Plzeňském kraji stalo 416 dopravních nehod. Je to o několik desítek víc než loni v červenci. Průběžné statistiky zveřejnila policie. Její mluvčí Hana Kroftová vyčíslila, jaké následky tyto nehody měly.
1: Bohužel vyhasly dva lidské životy a tři osoby utrpěly těžké zranění. U 24 nehod byl viník pod vlivem alkoholu, tři viníci dopravních nehod byly pod vlivem omamných a psychotropních látek a v jednom případě byl řidič pod vlivem alkoholu i drog současně.
0: Od začátku roku eviduje policie v Plzeňském kraji přes 2800 nehod. U každé 16. nehody byl viník pod vlivem alkoholu nebo drog. 9 celovečerních raných nebo animovaných filmů, stejný počet dokumentů a 12 televizních a internetových děl i studentských krátkých filmů se utká ve svých kategoriích v 39. ročníku festivalu Finále Plzeň. Největší přehlídka českých filmů, která letos nabídne přes 100 projekcí, bude od 25. do 30. září, řekla ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová. Detailní program bude na webu na konci srpna. Předprodej vstupenek a akreditací pouze online začne 4. září. Jednotlivé vstupné zůstalo na loňských 110 korunách a celofestivalová akreditace na 850 korunách. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1960. Sport. Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm. Další dva čeští oštěpaři, Jan Výška ani Martin Konečný, do sobotního finále nepostoupili. O medaili bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. Počasí. V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, na Tachovsku až 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dopravní nehodu řeší u Oldřichovic ve směru od Strážova na Klatovsku. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky je časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen a Maro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dedomau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 70 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
3: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci než sociální věci, které se etnika jako týkají nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obrací s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Patrik Banga.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám radost. Toho radost.
3: Radost.
2: Dělám to, co mě baví.
3: Já taky.
2: To dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam zlatíčko, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge manga Budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer.

0: do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
1: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
3: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
2: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
4: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je na 25. a půltém kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání, dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitů?
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budují za sebou. Já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň. Ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka. Co já nemůžu ani si vyvíral, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše
1: všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zářit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, kdy jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999 a musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika, se je můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce. Každá kolekce se skladuje. Je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce jí mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A ta, celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý rok.
1: Asi ne, protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní sa tím. Říkám sa tím, protože nejsem sa stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírodní. A jasně řekni, až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou,
1: to
0: svoji
1: je, maminku? Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat. Takže neměla taky lehko život. Ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo? Jak
1: právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se všichni s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No,
0: jste.
1: Ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych ji oblikal v průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom v průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je
1: ano,
0: vaše.
1: Čerstvě, no, právě.
0: Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: obliká
0: podle vás?
1: Se, aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí tež oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí
1: to
0: ještě více
1: jako
0: do země.
1: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí, co?
1: No tahle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba, přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako, potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budu mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Varsásky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se la Varsásky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo
0: 25. září.
1: V Praze na Expo Leňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech, na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, trápa sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A to jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: jsme.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta letenka.

0: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další tři lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
1: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě shrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
2: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama hráz je na třech linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
0: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnici je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
5: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
4: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala. On ji pozval do hor a zrodila se láska.
5: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmadle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, ale by to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teď jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: No, 50 let, no.
5: 53 se známe a 50 let jsme manžele. No.
3: Tak si o tom budeme vyprávět.
5: Tak fajn, posaďte se.
1: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
0: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený. Jo? No a na ty čarodejnice, když jsme šli domů z čarodejnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
3: Takhle rovnou do toho šel.
5: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
3: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
4: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyla zbytečná prodleva.
5: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
3: No. Vy jste se ho bála, nebo?
5: Mně se nelíbil. A pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
3: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
5: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
3: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
4: No, líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A...
3: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
4: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to. A...
3: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
4: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Kdo to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak tam jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
5: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděli, takovýho tanečníka.
3: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
4: To by vlaku taky, no a teď vlaku jsou 2 tunely. To není jenom o tanci.
3: Takže jste to takhle zkoušel?
4: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
3: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
4: Byla hezká. To, vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
3: Tady jste ji našel.
4: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
3: Kdy přišla ta první pusa?
5: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
4: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
3: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
5: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
3: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
5: Přesně tak, přesně tak.
4: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
3: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
5: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
4: A přeci nebudu dlouho čekat.
3: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
4: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli zakoupat ještě na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
5: No jo, no.
3: Takže pravidelné schůzky takhle.
4: No tak
5: určitě.
4: No, no, sobota.
5: Sobota, pátek, sobota.
3: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako návada.
5: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
4: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
5: A potom Bikavéru.
3: To šlo.
5: To šlo.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bej do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší. To spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na svatbu.
4: Přijel s kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, tam máme tady nádhernou radnici, a proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou. V náchodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. My tam stáli a už tam pusa byla to a už to bylo o to, no, upřát, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, tak... já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoněvic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoněvic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho? Pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Plany u Marie, byl v pohraniční stráže, ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela a vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný, jako, teda,
5: já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není záč, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka si musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, in exkluziv, že jo. Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, napít se tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli nahory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedeme k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady být takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi. Ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Patný slov, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostě dostala. Úplně jinou. Tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínala trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No, věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pocitoval?
5: No, tak měl jsem radost, samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu, prostě měla jsem úplně režim. A to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále, a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedem na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem. Zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to. Tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierský jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem... Pak na tom kole jsme objeli to Jizidierský jezero 90 km za 30-stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda... Někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko. Jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomý.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Kdyby nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Víte, měl krásné nohy.
3: Jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak ustrojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím, tu 100%, že si udělá kráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, tak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: No, zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: to nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout velrybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel. Ale jeho to netankovalo. Nikdy ne. To vůbec nebavilo. A zase na toho stranu já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, to její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo, jiný práce. Ale vnuk začal na stěně, tenhle ten. A tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně, pusu a tak dále. To je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějak, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No, tak já nejsem zase takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaké honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, ti to hezké dá ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených

0: přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
2: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
3: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se superkocourem, vlastně nadkocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální, geniální stvoření. Stejně jako pan Ebin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kosomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
7: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Daj se na ně chytat, holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomil.
10: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Úplatky neberu.
6: Proč? Já jsem sem jenom jezdila. Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničema!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
4: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama, tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
10: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
10: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je nanejvýš možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
10: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy.
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
10: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
10: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Klovy, si nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: V Římaně si jí prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: No. Loda Pebe ma znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choď také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano? Tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choď Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovis, si doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
2: Co jsem?
4: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své saky paky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano, vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycenila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout... A dokud jí plukovník Hemd nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se olizuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisty, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď pěkně, pojď.
2: No ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
6: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
6: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
6: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, vrčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
7: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí?
6: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisy?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce ji mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě se kvůli narodil přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď pocaď. Jo.
0: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
1: no
0: ne?
1: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, až si to dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jde mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky patiš, ta jsem si sednou na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama tak. Ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no a když jsem si někdo našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota, odsaď, jo.

0: já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
1: Jo.
0: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teď vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
1: Jo.
0: No tak, no a vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech, prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijímá svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
1: Dobře, no tak to jste dobrá.
0: Takže duše. Oni to dopili, teďkom ta paní šla patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli,
1: jo.
0: Tak já jsem udělal druhý kolo.
1: Jo.
0: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
1: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud.
0: Posud. Anděl strážnej stojí asi.
1: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
0: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské porostely probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíc radím, ale jako radši na samotu nestížu, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávalo společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám na samotu, jako, že proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, ho oslovit, jako by takhle by to přijde. Nevím, jak to, pro ostatní třeba. Jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo. Máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám děkuje, že jo.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když rostu, jako třeba se to moc nedaří.
0: Sám
1: jako
0: na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby, ještě přidělali záběr, je, že no, skoro 2 měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc, říkáte, jo?
1: To by bylo na mě moc asi, tak u vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid. A
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat.
0: No tak já to mám v podstatě tak i tak. Já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozvímám o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdnin, ještě to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pánbu.
1: Jo. Ještě a rodičům a všem dospělým, ať bude ještě nějaký volný, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písniči se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám a krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, je. No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Vnitř je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže jo, prostě ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Prvně, takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, na neděli.
0: To se lekli, kdo to přibyl, že jo?
1: Ten nejčí se. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. No to samý samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, to. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k ničemu vadilo, ale vlastně celý to dětství a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově. A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano.
1: Tak jako.
0: A když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takový svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu jít do, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové, ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho, vlastně v té garáži 15 let, jako takové, takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem to ale dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, tak, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, jdu spát, kdy chci, kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Kontrolované, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, úplně... musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezky, hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda v úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano, ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání.
0: Mm-hmm.
1: Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě. Děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí. A tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost.
0: Hmm.
1: A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s posesnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek.
0: Hmm.
1: A už taky mám nějaký rok, a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, Už nevyhledávám takovej ten velký ruch a rušno. Teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunku.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl, i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů, je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo sfilmováno se Sophie Loren. A napsal spoustu ještě dalších knih. On píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě, on má moudra. Ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knižku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého, a baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to jsou věty, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, a tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých a duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že se mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, ano. Moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělý noční společník, tak si myslím, že takhle máme mít všichni.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky, protože
0: ano.
1: Právě ona Noční linka mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak taky jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. Vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouholetá odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak.
0: No, stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si
1: no,
0: svůj
1: taky
0: klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo.
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, no tak moc děkuju a jinak vám přeju také
1: děkuju.
0: Krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roků na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď odpočinku. Mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle. Takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten... Ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme, včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on a i v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až več v noci jsme ten tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že takže my jsme, to bude až za 50 roků, takže
0: jo.
1: To už je pase, ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůžďa, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že?
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme,
1: máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát té vody trošku méněj, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že. Tak,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: za to, že máte svůj klid. Jste raději o samotě nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže...

0: je mi smutno vždycky, no, tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
1: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
0: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej, mm-hmm. no, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestí.
1: Mm-hmm.
0: To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
1: Jasně.
0: Pohybuje. No a takový tak jako někde tamhle někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
1: Ano.
0: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii.
1: Mm-hmm.
0: No ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil
1: mm-hmm.
0: několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
1: Mm-hmm.
0: No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je bladový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky expanžovce mm-hmm. a podobně, ty jsou mm-hmm. takový rodiny, ty rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
1: Mm-hmm,
0: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
1: Prostě jo.
0: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, jenomže tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci nic zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
1: Děkuji.
0: Když jsem možná byl. Ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
1: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
0: No, nikdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Kuško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Mm, tak jako,
1: jasně.
0: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
1: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
0: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a asi takový rádio, jaký jste a budu se těšit zase
1: tak
0: na
1: jo,
0: další.
1: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
0: A krásný léto ještě.
1: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuji moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem tam byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě jo, tak se procítil jako, jo. No, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál u zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou. Ona říká, já vás poslouchám vždycky v rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží odpoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a
0: ano,
1: že si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvila, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kráty s jedním kamarádem uspodě a tam seděla taková paní, jedna z myslím s přítelem, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže pořád, jo, aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba sebi spát, nebo já jdu pozdě spát, že? Takže jsou akorát teď u toho rádia, jsou sám, jak to, jo?
0: Ano,
1: jdu,
0: ano, rád, ano.
1: No. Ale jinak já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno v dobrým, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, jak teda rád lidím, tak, abych to řekl.
0: Jasně, no, jasně, jasně.
1: No, a tak třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přišel, no, a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Urci okolo mě něco, někdo mutá, jo, a tak,
0: jo,
1: takže
0: jo. Tak, no, tak to je dobře, a nebo, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako, udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no,
0: ano, ano.
1: Takže,
0: nestačíte tak, před ním utýst, Františku.
1: No, ale... Co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Abych to prospal na to život, na to smrti, myslím, protože bych nech nemohl rád.
0: Jo, jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju. Dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou nozítko a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla uslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale jako s tím... tou samotou, jestli teda téma...
0: Ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí a jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a aha, její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak.
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a to pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky, já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roků, jo, a říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, že udrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci práci.
0: Rozumím.
1: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně. Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. No, to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Dobře, Staňko, tak už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: Doste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. Já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, dcera bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ní dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka, protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla, tak ona mě vždycky to chodítko, jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu. Tu před naším venku sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku, tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. Teď mě zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám, tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte, tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty starý lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Poumírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: To zdraví, kdyby to viděl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte.
0: Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím aj vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: Já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami. Z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo letos, je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Bučovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám moře známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám, a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říká manželka, vždycky, když chci naštvat, říká, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. Vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra má manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujem do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jsou na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: Potřebovali, aby nám poslali odnekud trochu té vody.
1: Jo. No jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká. Takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Chvála loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju nápodobně.
2: Mějte to hezky.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou. Užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále. Čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy. Mnohokrát děkuju, psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze Svitav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
1: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
2: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
1: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
3: No prosím, jen řekněte, oč jde.
2: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
3: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
2: Ale ne.
1: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
2: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
3: No kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
2: No přece roku 1465. To byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
3: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
1: Abyste věděli, to je policejní lékař.
3: Já vám ho zavolám, ano?
1: Pan archivář se zasmušil.
2: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
1: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
3: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
2: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
3: To prosím není.
2: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
3: Aha. No, tak dál.
2: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
1: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
3: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
2: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo.
1: Pan archivář nabyl úctivého výrazu.
2: Že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti.

0: zkušenosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
1: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
0: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
1: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
0: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka? Ne, pane, ne. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
0: Žádná protekce, ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
1: Aha. No a jaké to byly skutky?
0: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
1: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
0: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Petr Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
1: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
1: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
1: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
1: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, okcizus, že? No to znamená zavražděn.
0: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
1: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit, To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
1: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
0: Ano.
1: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
0: Nevím.
1: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
0: Máte na to doklady?
1: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
0: Já jsem to tušil.
1: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
0: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo si chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bannon byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil. A pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí. Jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policel nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to umět v mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: nechci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.